těla našel jen otázky. Smyslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.
1: Český rozhlas Radio Wave.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

scientists tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit hlas

You. One. Two. Describe my

0: money from Dunk Race. Yeah, yeah. Dunk Rasta. Bushy motherfucker.
1: Děláme vlny. Český rozhlas. Radio Wave.
2: Radio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

Once upon a time.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dneska už zaniklá kapela, plus minus nula a jejich světy, třeba se nám někdy podaří je vrátit do hry, například nějakou peticí. Uvidíme, vy už posloucháte Radio Wave takhle v pondělí při 15. červnu v 8 hodin a první dnešní zprávy přináší Anna Belio.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Ve francouzském městě Evian začíná třídenní summit G7. Lídři sedmi největších ekonomik světa, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, budou jednat o ukončení války Spojených států s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. S Trumpem by se na summitu měl setkat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. To nejlepší z obou světů si dnes mohou připomenout fanoušci Disney seriálu Hannah Montana, a to v pražském kulturním centru Archa Plus. Do podcastu v českém znění moderátora Richarda Wagnera zavítají seriáloví dabéři Pavlína Kostková-Dittertová nebo Petr Neskusil. Návštěvníky čeká například live dubbing nejznámějších scén.
1: Sport.
2: Fotbalisté Švédska porazili na mistrovství světa v Monterrey Tunisko 5-1. Hráči pobřeží Slonoviny vyhráli ve Filadelfii nad Ekvádorem 1-0, Němci deklasovali Curaçao 7-1 a Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2.
1: Počasí.
2: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. No a na Rádiu Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Hej se proky, stop snitching, přestaňte krysit, je tu ráno s Rádiem Wave a taky s Terezou a Filipem, ahoj.
1: Ahoj, hezké vstávání, nepráskejte prosím vás, jo, ani třeba, ne, já nevím, je to prostě nějaký nepříjemný potom členům vašeho gangu, tady si myslí Hej se proky. My vám přejeme příjemné vstávání, hezké probouzení, máme pondělí 15. června, takže červen je v půlce a pořád ještě nezačalo léto, je to možný?
0: Já už to cítil teda, teď to zase chvilku necítím, ale věřím, že se to zase obrátí, karty se otočí a taky Hej se proky přijede teda, nebo ne, slibuje ne. To, slibuje to, je to prosím tě oznámený pražský koncert 4. října letošního roku a včera jsem o tom někde četl, že to je chaotický arénový spektákl.
1: A kde to bude, prosím tě, tam no, ten chaos?
0: Bude to v O2 aréně na Českomoravské v Praze, jak by se asi dalo předpokládat, no a přiveze tam tu svoji aktuální desku Don't Be Dump, což je pro mnohé lidi právě to, co je tam úplně nenaláká, protože čekali trochu víc, řekněme, potom, po těch dlouhých letech čekání.
1: Tak uvidíme, myslím si, že možná tohleto jméno prostě zafunguje s deskou nebo bez desky, protože kdo tady prostě by nechtěl aspoň jednou za život zajít na ASAP, že jo, Filipe?
0: Hodně dlouhé čekání se muselo konat taky v souvislosti s Boards of Canada. Ti už ale konečně přišli s novou deskou a vlastně fakt dobrá.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Matyášovi kamarádi, strach a úzkost, to je něco, co mohlo zažívat spoustu lidí, třeba teďka na Rock for People, protože tam je teda jako masivní počet lidí, nějakých, pokud se nemýlím, až 35 tisíc?
1: Já jsem jenom jako viděla, jak vypadá Stanovy městečko a měla jsem z toho strach a úzkost z té fotografie teda.
0: Možná i víc, kecám, možná to je až jako 50 tisíců, no prostě největší tuzemský festival. Já jsem se tam otočil nakonec na jednu noc a stala se mi tam taková věc, oni tam propagují na velkých obrazovkách koncerty, které dělají jako ve zbytku roku, když se nekoná jejich festival na letišti v Hradci Králové, a jeden z těch takzvaných Rock for People koncertů byl věnovaný i hudebníkovi, který si říká Oliver Tree, a měl vystoupit v Praze někdy v příštích měsících. No a pak se stane to, že dorazím domů a nějak otevřu jako hudební magazíny a tam vidím hned na titulní stránce informaci o tom, že Oliver Tree ve svých 32 letech zemřel. Tragicky. To znamená, byla to úplně čerstvá informace, na tom Rock for People to ještě prostě nebylo známo a stala se taková jako až těžko uvěřitelná věc.
1: Většinou lidi umírají v tomhle biznisu, v tomhle věku jako jinými způsoby, dost často násilně a nebo nějak jako sebedestruktivně. Tohle je ale taková až jako jakoby mýtická situace, kterou pořád vůbec nechápu, jako, jak jako fyzika vlastně jako připustí. Stalo se totiž to, že se srazily dvě helikoptéry. A vy si říkáte možná jako já, jak to srazily dvě helikoptéry? Když přece řídím helikoptéru, tak nevletím tam, kde je ta druhá viditelně jako se mnou spoluletící helikoptéra, když můžu kamkoliv jinam.
0: To bych si říkal.
1: Přece
0: jako
1: není dálnice.
0: Nejsem pilot helikoptéry, ale přesně tohle to bych si říkal.
1: No a přesně to se bohužel stalo v Rio de Janeiro v Brazílii, kdy se opravdu tohleto podařilo, tahleta úplně nešťastná, záhadná asi náhoda, nebo teda asi pravděpodobně i pochybení více lidí, nebo možná nějakých nadpozemských větrů. Každopádně jedna helikoptéra s pilotem a druhá helikoptéra s pěti lidmi na palubě.
0: Včetně Olivera Tree,
1: což je prostě něco, co si jenom těžko představit. Takže nevím, jako jaká je smrtnost v takových dopravních prostředcích, ale tady tím momentem teda v helikopterách docela stoupla, si myslím.
0: To určitě jo, takže velká rybka, tragická událost, a pouštíme si Olivera Tree. Takový teď už hořkosladky vyznějící track Life Goes On.

0: Karolin Poláček a Welcome to my island. Pokud vy třeba jste nevyrazili o víkendu na žádné ostrovy, na žádné festivaly, stejně jako třeba Filip, jste se nevydali podívat na vaše miláčky na nejrůznější stage, tak můžete vlastně takhle zpětně na takový jeden festival vyrazit společně se startérem, protože i od toho tady pro vás jsme.
1: To je vtipný, že to říkáš, protože dnešní startér bude vlastně záznam živáku z Českých Budějovic a i tam je takový ostrov jeden.
0: No vidíš to, no, co ta řeka neudělá, viď?
1: Právě a tam se ten budějovický majales koná primárně na tom ostrůvku, no a mimo jiné, krom toho, že tam zahrála vítězka asi 4 roky dozadu, hitparády neobjevených písničkářka Maržarí, které vlastně jsou jakoby České Budějovice rodné, tak tam vystoupili taky vítězové toho uplynulého ročníku, Curtains Please, no a mimo jiné tam byl taky živák startéru, což potom znamená, že dorazíme na místo a stejně tak tam dorazí festivaloví návštěvníci a ti třeba mají v šuplíku nějaké tracky a cítí se špatně ohledně toho, že přijeli na festival a nevidí svoje jméno v line-upu, tak potom přicházíme my přesně po takovéhle chvíle a posloucháme tam společně s naší improvizovanou porotou, která vlastně zahrnovala dramaturgyni festivalu a dramaturga festivalu a taky právě Maržarí, tu vítězku z předchozích let. No a posloucháme například distrek na mužské pohlavní ústrojí, ale jako velmi detailní, který se nejdřív zaměřuje na jednu část, potom na druhou část a v druhé sloce se to zvrtne v takový spíš jako v takovou ódu. V takový love song, ano. Takže třeba tohle uslyšíte v záznamu toho živáku z budějovického majalesu dneska po 20. hodině. Ale samozřejmě tam jsou i seriózní tracky, třeba takové písničkářské trio, které na to, že má venku teprve jeden track a je to čistě bandcampovka, tak si myslím, že bychom od nich v budoucnu mohli čekat mnohé.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
2: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznají, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný boloněze, rozmotám je do uší.

0: Tak to, že je tohle Vince Staples, jde vlastně poznat čistě jenom po repu, po hlase, protože jinak to nezní vůbec jako Vince Staples, jeho předchozí nahrávky. O tom ty něco víš, protože to je docela tvůj velký oblíbenec repový.
1: Jo, docela jo, asi bych teda musela hodně pátrat vlastně, jako kdybych to slyšela jen tak někde jako letmo, víš, třeba, tak bych se vlastně musela jako hodně domýšlet, ale zároveň se nám tady takhle jako rozmohl takový nešvar na té repové scéně, bych řekla. A to je prostě furt někam strkat kytary.
0: No, tak to už je dlouhodobě samozřejmě, dělo se to už třeba Lil Wayneovi a dopadlo to příšerně.
1: Právě.
0: Lil Uzi Vert to stejný, ale když to dělá Vince Staples,
1: bych vyhořet na kytarách,
0: tak
1: prostě
0: to umí dopadnout prostě skvěle.
1: A je to rozumný člověk.
0: A stalo se to. Stalo se to v souvislosti s albumem Cry Baby.
1: Takže sedmá deska, která už nějaký ten pátek tady brázdí vaše možná platformy a nejrůznější oblíbené žebříčky. No a právě my jsme si zahráli skladbu Cotton, což je takový třetí single, takže pokud jste ještě tuhle desku neslyšeli a vůbec vám jako není proti srsti, že Vince Staples se ponořil do kytar, tak na vás čeká ještě tracků spoustu dalších, abyste si to mohli užít tady tuhle tu maníru, no, nebo trend možná, snad to přejde.
0: Taky na vás i na Terezu čeká teďka track, který má spoustu kytar, tak pojďme se potěšit dalšími kytarami v souvislosti s tuzemskou kapelou February, tady je Incandescent Beat.

0: Lepší nevracet se k tomu, co nebylo, to my ani neumíme, my jdeme jenom dopředu a teď v tomhle případě to znamená zprávy.
1: Zprávy už za chviličku v 9 hodin, my se tady společně doprobudíme další 2 hodinky našeho vysílání, do té doby třeba ještě Page Turners.
2: Psycho. Popkulturní pořad se 2 psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Page Turners a jejich Touch. My už se v podstatě dotýkáme 9. hodiny, už je tu s námi a to taky Anna Belio a ta přináší druhé zprávy dnešního pondělí na Radio Wave.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou třeba přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota po 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přeháňky a někde i bouřky. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Peterem Pellegrinem i premiérem Robertem Ficem. Představením Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkyho dnes začíná letní divadelní scéna Městského divadla ve Zlíně. Do konce června se tam představí dohromady 4 inscenace pod širým nebem. Mezi nimi Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky. Letošní sezonu pak 26. června uzavře Tančírek, který bude součástí festivalu Zlín žije.
1: Sport.
2: Hokejisté Caroliny vyhráli Stanley Cup, titul slaví po 20 letech. Ve finále zvítězili na ledě Vegas 3-0 a sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl prohrál i své druhé finále NHL.
1: Počasí.
2: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Radio Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Rico Nasty a její Pepper. Za chvilku v playlistu třeba Berlin Manson, taky ale Skepta nebo JPEG Mafia, nějaká starší nahrávka jeho. No a vy můžete se třeba obrátit na náš web a najít tam aktuální audioknihu Teresko, vrať se. Deník matky, jejíž dcera byla postřelená na filozofické fakultě. A možná vlastně zvu na něco, co už tam není k dispozici. To se mi možná právě teď stalo, ale možná taky ne.
1: Já teď teda sama taky jako...
0: Už vím. Od Dory Čechové, Teresko vrece ještě 15 dní, ale co už opravdu jako nám hodiny tikají, u čeho nám hodiny tikají, to je Piko, Apoliny Rychlíkové a Pavla Šplíchala, protože máte poslední 3 dny na to pustit si některou, anebo třeba všechny z těch 10 epizod. V audiopodobě otevírá téma českého pervitinu skrze terénní reportáže a také osobní svědectví.
1: Takže pokud byste chtěli ještě stihnout tuhle knihu, která byla oceňovaná ať už v tištěné podobě, anebo v té samozřejmě taky audiopodobě, tak můžete, potěší vás tady hlasy Terezy Hov, Anika Meníkové, Hinka Chmelaře a podobně. No a na ploše 10 dílů právě tuhle knihu z dílny Apolina Rychlíková a Pavel Šplíchal máme pro vás k dispozici, takže není vlastně na co čekat, 3 dny nejsou tolik.

0: Sorry a jejich Starstruck. Máme 9 hodin a 17 minut. Terezo, bojíš se jehel nebo ne?
1: Že bych potkala někde jehlu a řekla si, nebo jehel, který si jim zapichoval do ruky, myslíš?
0: Teď nemyslím ty jehly v tobogánech, ani takový ty napuštěný špičky banánů, hadím jedem.
1: Není mi příjemný, když mi krev někdo odebírá, aha, ale zase jako už jsem
0: zase velká, pomáháš,
1: velká holka, tak vím, že když mi to není příjemné to koukat, tak se na to jako nekoukám, jo? To spousta lidí nějak nevydrží, jakože prostě mě to až tak nebolí.
0: Já se na to radši nekoukám.
1: No právě, takže jako, jestli vám to není příjemné to koukat, tak to jako můžete nedělat, když vám tu krev odebírají.
0: Ano, jde se jakoby dívat jinam, anebo ty oči zavřít například.
1: No takhle bokem prostě odvrátíš hlavu, je to vyřešený.
0: Takže veškerý vaše strachy jsme teďka vyřešili pro vás. Včera byl světový den dárců krve, ale to jsme tu nebyli, takže to říkáme až dneska. Přesto vlastně ty počty zájemců klesají postupně a je to kvůli přibývajícímu věku, protože ony ty podmínky pro to, kdo může darovat a kdo ne, jsou vlastně docela přísné.
1: Je docela takový děsivý, že už vlastně teď se u spousty zpráv dostáváme k takovému leitmotivu, že nám stárne populace a uvidíme, co všechno to ještě přinese, tenhle ten fenomén, no ale každopádně třeba v liberecké nemocnici je na seznamu dárců přes 6 000 lidí, což působí jako velké číslo, ale postupně se už jenom snižuje. Jsme rádi za každého nového, mladého člověka, říká pro Český rozhlas Liberec primářka transfuzního oddělení. No a právě tenhle ten problém se teda týká nejenom liberecké transfuzky, ale evidentně dalších, protože následující ročníky, které darovat krev mohou, tak budou demograficky slabší než ty, které už třeba v tom dárcovství úplně figurovat nebudou. Takže krev je zajímavý, že pořád ještě v dnešní době je naprosto nenahraditelnou komoditou při léčbě například onkologických onemocnění, takže prostě nikdo ještě nevymyslel něco takhle skvěle funkčního jako lidská krev.
0: Je úžasná ta krev, viď?
1: Je to výborný.
0: Pokud vy si říkáte, jestli můžete půjčit tu vlastní, tak ty podmínky jsou následovné. Musíte být zdravý člověk ve věku 18 až 65 let a pokud jdete darovat úplně poprvé, tak by mělo být člověku maximálně 60. No a potom je další podmínkou ještě váha, která je minimálně 50 kg a to je z důvodu, že dárce, který je subtilnější, tak ten má i menší celkový objem krve a oni odebírají té krve docela hodně, 460 ml a nejde odebrat méně, nebo méně než třeba 450 plus minus 10% a to je z důvodu, že potom by ta krev byla moc naředěná proti srážlivým roztokem.
1: Takže kdybyste splňovali tyhle ty podmínky, což myslím si, že leckdo splňuje, tak to zvažte, protože třeba na vaší krev někdo někde čeká a myslím si, že necelý půl litr prostě jako všichni zvládneme.
0: To dáte.

0: Ale z Long You Go. Filipe, ty ses v životě moc krát nestěhoval, viď?
1: Ani jednou.
0: No tak to je, ale ty seš fakt normálně, ty bys měl být v nějaký Guinnessově knize.
1: Muzeu.
0: Možná ty seš vlastně v muzeu celý život. Prostě.
1: Ano, možná jo.
0: Jak se o tam teď nehnul?
1: Je to muzeum mého vlastního života.
0: Tam, kde se narodíte, tam můžete dožít. Jako, ale zároveň si myslím,
1: že... Ty skříně, kdyby jsi věděla, ježišmarja.
0: Jako, že to se stane fakt málo komu. Jako, mně to přijde úplně neuvěřitelný. Já myslím, že jsem se za život stěhovala tak aspoň 10krát.
1: Mm-hmm.
0: A možná
1: extrém,
0: na tom budou lidi jako ještě samozřejmě jako jinak. Jako, čím díl studuješ třeba vysokou školu, tím pravděpodobnější je, že se stěhuješ. Je to vlastně
1: to dost,
0: se, no. Je to dost složitý prostě. Takže stěhovat se můžete klidně i jednou ročně, což je samozřejmě jako obrovský stres, ale zároveň pak tu máte už tak nějak nacvičený. A otázka je, jak vlastně si ten byt zařídit hezky, protože já jsem třeba pořád tak jako čekala, že jednoho dne se nastěhuji někam, kde už jako budu díl a tam to prostě bude mít jakoby tu kvalitu toho bydlení a tam
1: to
0: jako tam to bude fajn.
1: Mm-hmm.
0: Pak mi došlo, že to se jakoby nikdy nestane. Takže teď už vlastně člověk musí pracovat s tou myšlenkou, že i když jsi někde dočasně, tak je třeba hezký udělat si to hezký, no ale jak?
1: No hele, udělej si to hezký minimálně tím, že si pust dnešní fasády, protože budou právě na tohle téma. Modelová situace, jo, seženeš si bydlení v centru za nějakou přijatelnou cenu, ale je tam záchodové parkínko se zalitou škeblí.
0: A teď co s tím, že jo?
1: Co s tím?
0: Nebo spíš prostě, který ty věci se dají udělat jako dobře, třeba dostupně a zároveň tím jako neovlivníte dispozici toho bytu, ale bude vám tam hezky. To radí Adela Křížková, do čeho se vlastně vyplatí v takovém pronajatém bytě investovat, co udělá takzvaně největší parádu i v momentě, kdy víte, že tam třeba už další Vánoce nebudete slavit.
1: S touto architektkou si povídá Alena Harceníková v aktuálním díle Fasád, které můžete poslouchat v našem vysílání dneska v 18 hodin, anebo kdykoliv zpětně třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harceníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.
3: Thinking that we rap.

the motherfucking Lord.

0: Tina Shay, Too Easy a teď už téma luxmaxingu. Často to začíná jako nějaká snaha vypadat líp a cítit se jistěji, kde ale končí sebepéče a začíná tlak na výkon, status nebo dokonalý vzhled?
1: V nové epizodě podcastu Psycho budeme řešit manosféru, algoritmy, mladé muže, pávy, jeleny i extrémy,
0: pávy
1: do
0: možná.
1: Kterých se může posedlost vzhledem jakoby tím trendům dostat. Myslím si, že OG páv snad pro boha tady tomu nepropadl. Uvidíme, samozřejmě všechno je možné.
0: Ten Maxwell Lux, prosím tě, už dlouhodobě.
1: Totální maxing, takže krátká ukázka nás čeká právě teď, no a vy si můžete celý díl poslechnout na našem webu a taky v podcastových aplikacích.
2: Dneska si teda budeme vykládat o luxmaxerech, úplně ne, trochu.
3: Trochu. Spíš jako to fenoménu luxmaxingu, takže teďkon jako v poslední době se to hodně rozjelo, je to hodně jako vidět v médiích. Tady naše kolegyně z Hotspotu taky vlastně o tom točili díl, taky o luxmaxingu.
2: Mm-hmm. A vždycky s trochu jako jiným spinem, vždycky o tom mluvili vlastně z trochu jiného pohledu. V jednom případě je o tom, že vlastně to dost souvisí s nějakou jako pravicovou radikalizací. V druhém případě, že to souvisí prostě s klasickou jako nenávistí vůči ženám, že jo? S takovou jako mizantropií.
3: Taky a právě jako i hledání nových partnerů, že, nebo partnerek, jak to mají vlastně, to tam nějaký popisal Mikýř, ale i celou vlastně tu ideologii optimalizace.
2: Jasně, ano, ideologie optimalizace, to je hezký, no.
3: No.
2: Tak my to asi zkusíme vzít za trochu jako jiný konec. Hele, počkej, ale možná bychom to ještě měli našim posluchačům trochu přiblížit, protože ne všichni jsou prostě, že jo, někde na sítích prostě denodenně a sledujou tam nějaký jako šílený trendy. Co to vlastně je, jak se to přiblížit, o co se jedná?
3: Hele, je to o tom, že se ten člověk zlepšuje. Jsou to kluci, mladí kluci a v té jemné formě...
2: Jako zlepšuje v matice?
3: No, I wish.
2: Blbej for real.
3: I wish, jo. No, to je ten problém. No, oni umí, ale podle mě umí dobře toho s váhou, víš.
2: Okay.
3: A ne, ale v té jemnější formě, která si myslím, že není až tak toxická, je o to, že kluk přijde na fórum a řekne si, jo, jako já mám to akné, jsem takový hubenej, asi bych se chtěl za sebou něco dělat, abych se líbil těm holkám. Blbý je, že se tomu pak může zvrhnout a jo, jasně, přesně, skincare, nech si udělat hezký účes, choď cvičit, dobře jes. Za mě žádný problém.
2: Jasně.
3: Ale jak to tady bývá, tak se to zvrhne. A zvrhává se to do podoby, že buď opravdu, že se fakt klepou prý opravdu kladivama do obličeje, že aby měli jako výraznější lícní kosti, aby měli jako hodně takovou tu jako ostrý hrany.
2: Jako, že když mají nateklý.
3: No a že oni tam vycházejí z nějaký hypotézy toho, že když tu kost trošku jako naštípneš nebo něco, tak ona se jako zacelí a je silnější, jo, což nevěřoval jsem to, ale přijde mi to jako blbost.
4: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Fakult a jeho rap game. My se blížíme k závěru 9. hodiny. V těch zbývajících necelých 13 minutách zazní ještě Dukla, Marie April nebo Liz.
1: No a pak bude ve svojí game pokračovat další zprávy a taky nás čeká společná poslední hodinka, takže doufám, že vy tu game rozjíždíte už docela obstojně. Máme za chvíli 10, takže příjemné dopoledne s Rádiem Wave.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami

všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Liz a Nelly Furiani společně na skladbě Boys in Movies a těsně před námi je 10. hodina a taky dnešní poslední zprávy s Anou Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun, třeba na modernizaci technologií, nový software nebo úpravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru. Polovinu nákladů firmám bez úroku pokryje Národní rozvojová banka. Na podporu malých podniků je připravených celkem 5 miliard a 100 milionů korun. Spojené státy a Irán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Irán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Norský soud poslal syna tamní korunní princezny Mette Marit na 4 roky do vězení. Marius Borghaby je podle soudu vinen ve 2 případech znásilnění a 1 domácího násilí. Soud ho uznal vinným i z dalších 2 trestných činů. Obžalovaný popřel vinu a může se proti rozsudku odvolat.
1: Sport.
2: Britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu.
1: Počasí.
2: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Více jich najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Tentokrát jsme se rozhodli, že vás pozveme na koncerty, protože máme sice pondělí, ale dá se i v takhle jako náročný pracovní den, který si už tak na víkend jenom zhruba vzpomíná, vyrazit za živou hudbou. Začneme v brněnském divadle tentokrát, Husa na provázku. Od 19. hodiny na vás čeká Sakoby. Radek Zapadlo se na české jazzové scéně s úspěchem pohybuje už čtvrt století. No a na dnešním koncertě pokřtí svoji druhou řadovou desku s názvem Sun, takže Bivak Records. No a pokud byste si chtěli malinko vydechnout v rámci české jazzové scény, tak dneska Husa na provázku v 7 večer.
1: Já vás pozvu do pražského klubu Bike Jesus, kde teda nebude úplně příležitost si vydechnout, protože tam zazní black metal v podobě Agriculture, americké black metalové kapely, která si jako support pozvala kapelu z britského Brightonu a to se jmenuje Healing Wound, takže přece jenom trošku léčivé a hojivé by to být mohlo, ale jenom pokud se rádi ladíte na frekvenci právě tvrdšího a temnějšího metalu. My teď pokračujeme v playlistu třeba s Teosofií, později taky Igloo Ghostem, úplně nejdřív, ale Katarzia z její aktuální desky. Pokud se o ní chcete dozvědět víc, tak najdete i videorozhovor třeba na YouTube kanálu Rádia Wave. Tady je Vařit, prát, šít a rodit. Pěkný poslech.

0: Já Sofia a On My Own, kdybyste dneska na místo koncertů třeba tak chtěli být jenom prostě doma sami se sebou a prostě odpočívat, můžete si u toho pustit herní magazín Quest, který se opět po roce vydal na plzeňský festival Kokon, no a vzal si to také jako za téma, protože tématem bylo peklo, takže nás čekají pekelné hry.
1: To bude Doom určitě, to očekávám, pekelné herní zážitky, tohle všechno v novém Questu, celý díl si můžete poslechnout na webu Rádia Wave nebo v podcastových aplikacích. My pouštíme krátkou ukázku právě teď.
2: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Jardo, jaká nějaká, nebo co se ti vybaví na první dobrou, když řeknu pekelná hra?
4: Já jsem nad tím opravdu hodně intenzivně přemýšlel, nad tím, co to znamená hra z pekla, pekelná hra, hra, ve které se nějakým způsobem vyskytuje peklo. A upřímně, pro mě pekelná hra může být jako v podstatě libovolná hra, pokud splňuje následujících 17 podmínek. Já je tady všechny pomalu
3: přečtu. Tak pojďme si do nich, ano.
4: Není jich 17, jich míň, ale splňuje jich docela dost, v podstatě libovolná hra. Když se v jakékoliv hře přesunete do internetového hájemství, to znamená do multiplayeru, a vypadává vám připojení. Upřímně, kdo to nezažil, tak ať hodí kamenem. Já doufám, že teď na pódium nepřilítnou jako kameny, ale ve chvíli, kdy hrajete libovolnou multiplayerovou záležitost a vypadává vám to připojení, tak to v tu chvíli peklo. Totální peklo.
3: No ale ta hra za to nemůže, ne?
4: Může za to ta hra, prostě já to proklínám všechny tvůrce té hry, co ji vytvořili. Prostě v tu chvíli mě vůbec nezajímá, kdo za co může, prostě mně to nejde. A někdo za to může. Lukáši, kdo to je?
3: Takže ty hráš Call of Duty přes svoje vytáčené připojení v roce 2026 a obvinuješ z toho tvůrce Call of Duty.
4: Dobře jsi mi nahrál na druhou věc, kterou musí splňovat tato hra. Když hráš multiplayer s lidmi, kteří to umí trochu líp než ty, anebo proti lidem, kteří to umí trochu líp než ty.
3: To se mi děje v podstatě neustále, proto nehraju multiplayer.
4: A neříkej, že to není peklo.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Yeah.

0: skoro až apokalyptický Igloo Ghost, New Species, někdo, kdo se ještě tak úplně dál nevyvinul, jsme my, lidi, člověk. My jsme pořád stejní a máme pořád ty stejné chyby a teď si budeme povídat o chybách, které lidi dělají, když čtou pokyny na lécích, protože to je docela jako důležitá informace na těch příbalových letácích, ať už se máte bát o nějaké jako vedlejší účinky, nebo jestli vůbec berete ta správná farmaka, která byste měli na vaši diagnózu. No je to prý čím dál tím složitější a tím, čím dál tím méně se v tom vyznáme.
1: No vznikla taková studie, která zpochybně rozšířenou pravdu, že potíže se zdravotní gramotností se týkají hlavně starších lidí. Podle výzkumníků totiž problém může nastat už mnohem dřív. Pokud třeba nerozumíte tomu, jaké léky máte užívat, tak to může vést k docela fatálním chybám. No a jedná se o takovou vlastně takový nápad, že by se tyhle ty zdravotnické informace měly komunikovat nějakým snažším způsobem, aby třeba tam nemohlo dojít k nějaké špatné interpretaci. Ukazuje se, že když třeba máme si nějak naplánovat dávkování léku, tak často přehlížíme důležitá upozornění anebo máme problém si právě uspořádat ten čas tak, abychom ty léky brali v těch správných časových slotech. Takže kdyby náhodou třeba jste měli pocit, že máte nízkou zdravotní gramotnost a že těžko rozumíte tomu, co vám lékaři, lékárníci předepisují a co po vás chtějí, tak to nejste sami, prostě děje se to všem napříč generacemi.
0: Navíc chybovat v tomhle odvětví může znamenat i docela velké nebezpečí, takže pozor na to a to, že pokyny k užívání léků se mohou lišit v tom, jak je interpretujeme a jak je čteme, může být ovlivněno i tím, že se vlastně liší ty informace, které můžete dostat mezi různými lékaři, lékařkami, taky jednotlivými lékárnami. Ty instrukce, které jsou odborně správné, by prostě pro nás, pacienty a pacientky, měly být dostatečně srozumitelné, ať už je dostáváte od kohokoliv, takže příště, až budete číst nějaký příbalový letáček vašich léků, tak si na to dejte zvýšenou pozornost.
1: Hlavně potom takový ty čmáranice zvenku na krabičce, který jsou vždycky číslo, pomlčka, číslo, pomlčka, číslo.
0: No tak to je úplně nejhorší.
1: No a teďka jako po 6 hodinách, jako včetně, nebo když spím, nespím ráno, nalačno. Tyhle ty věci, doufám, že těch léků berete co nejméně nutné, ale zároveň, že když už nějaké brát musíte, že to děláte správně, že to pro vás není nějaký velký zádrhel. Víc informací o tom, že to není jednoduché, získáte u nás na webu v sekci Wave News.
0: A za chvilku už zpátky k playlistu třeba s Adam the World anebo Builder Buch.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Bilderbuch ich Push Reality. Terezo, ty jsi rozhodně větší němčinářka než já. Rozeznáš třeba nějakým způsobem německou němčinu a rakouskou němčinu?
1: Jo.
0: Fakt jo. A kdybys měla říct jeden rozpoznatelný prostě jako to odlišení, abys mi pomohla?
1: Třeba když ti řeknu Cvecken.
0: Cvecken, dobře.
1: Víš, co to je?
0: Ne.
1: Švesky.
0: Aha.
1: Rakouskou němčinou.
0: Aha. A německou němčinou?
1: Pflaume asi.
0: Jo, no jasně.
1: No.
0: Dobře.
1: Tak jako dá se.
0: No tak.
1: Marelen jsou meruní.

Týdně jsme se za nimi podívali takhle sonicky, takže pružný rytmy, trošku funku a obecně míchání žánru a taky nová tvorba Bilderbuch zase po nějaké době a mám pocit, že úplně premiérově u nás ve vysílání, protože tahle kapela v playlistu zařazená doposud nebyla. Kdo byl zařazen už v minulosti a je tu s námi další dobu, tak to je třeba Soccer Mommy, tu si pustíme právě teď, potom ještě George Clinton, no a potom my už budeme odcházet. Ahoj.

0: patkání si vlastního života. O tom je tahleta písnička FUML, George Clinton, společně s ním taky Negative Gemini.
1: Za chviličku z československé hudební scény Maržary Branko z Bryž a taky Edův syn tady uzavřou společně tu 10. hodinu, takže krásné dopoledne, už se blížíme k 11. Doufám, že víte, co vás čeká k obědu.
0: Po nás potom Jarda Petřík, mějte se hezky, ahoj.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: ale milion slov.
1: Slovensko-jihlavská spolupráce, tohle jsou Porsche Boy Aven a 58G, jejich non-stop, 20 minut po 11. dopolední, v pondělním on-airu na Wave, kdy vás po Tereze a Filipovi už zdraví ze studia Jarda Petřík. No a před námi, kromě další muziky, hned teď taky ukázka z nejnovějšího vydání podcastu Nádech, ve kterém se Lucie Zajda bavila s párovým terapeutem Pavlem Ratajem. Mimo jiné o únavě a o tom, že na sociálních sítích se teď řeší, jestli si náhodou poslední dobou nenastavujeme až příliš hranic. Jak poznáme, že se hraničíme příliš, kde a jak se učíme stavit mantinely a jak to nastavovat v našich vztazích? Případně kudy vlastně vůbec vede ta linie mezi respektem vůči vlastním potřebám a péčí o naše vztahy? O tom všem je nejnovější Nádech, jak už jsem zmiňoval s párovým terapeutem Pavlem Ratajem. No a teď krátká ukázka. Celý díl najdete na našem webu wave.cz i v podcastových aplikacích.
2: Žijeme v době, kdy mnoho lidí se víc cítí. Mnoho lidí je víc v kontaktu, co je jim nepříjemný. Mnoho lidí víc přemýšlí o svých hranicích, potřeb, limitů, co chtějí, co potřebujou. A já myslím, že tohle generace před náma tolik neměly. Proto to vypadá, že víc vlastně jakoby vyjednáváme a já nám všem přeju ve všech generacích, aby jsme, až tohle zvládneme, se mohli posunout naspátek k tomu, OK, jsou to nějaké moje hranice, ale pokud chci žít ve vztahu, tak i ty máš hranice. Hranice je o učení jako citlivosti. Hranice je o tom, že jak to mám já, ale zároveň sleduju, co to dělá s tebou. Jak my se v tom oba dva cítíme. Velmi často se objevuje takovýto pojetí hranic. Budujte hranice, stavte si hranice. Jako by to znamenalo, že takhle se budujou vztahy. Tak to není. Jako, to je část. Jako postavíme hranici, ale potom potřebuji ještě obstarat napojení. Někteří dospělí se hraničí způsobem tříletého dítěte. Ne. Nebudu. Ne. Nechci. Dejte mi pokoj. Oni dají nějakou zprávu o ne. Jiní lidi na jiný úrovni by bylo vlastně jako ne a přidají k tomu důvod. Protože třeba mají zkušenost, že chtějí být aspoň transparentní. Chtějí, aby vlastně jim bylo rozuměno. Pomáhá to jim, aby se vysvětlili sami sobě a nějak mají i pozitivní zkušenost, že to pomáhá tomu druhému, že ten druhý aspoň ví, ne, protože jsem dneska unavený. Ne, ale není to o tobě. Jsem dneska naprlej na šéfa. Jo, jako, takže k tomu můžou přidat nějakou úroveň. A pak je tam taky ještě jako, pak tam může samozřejmě jít do té úrovně, že já můžu dát ne, ale jsem hodně vztahovej na úrovni toho druhého člověka. To znamená ne, protože jsem naštvaný a je mi to líto. Jedna ze základních lidských potřeb pro blízký vztahy je dostupnost. To znamená, já potřebuji zažít dostupnost. OK, slyším, že to je o nějaký hranici, ale ukazuješ mi nějakou dostupnost, nebo že tě aspoň to zajímá, že mě neodmítneš jako ne a dej mi pokoj a už o tom se nebavme. Jak se o tom nebavme? Já jsem s tebou, je to pro mě důležitý. A já vlastně, když mi řekneš, nebavme se o tom, tak já samozřejmě můžu to potlačit, ale to si vezme svoji daň. Třeba, že se budu muset oddálit.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za náma Miss Grid a před náma dva divadelní tipy na dnešní podvečer. První pozvánka míří do Plzně. V divadle Josefa Kajetána Tyla můžete vidět Tramvaj do stanice Touha. Představení začíná v 7 hodin večer. A je to příběh podle Tennesseeho Williamse o jedné ženě na útěku před minulostí, která ale naráží na surovou realitu i vlastní klam. Dekadencers a Artur Pita proměňují Tramvaj do stanice se Touha v hodně elektrizující hudebně taneční zážitek a vy ho můžete zažít dneska od 7 večer v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla. Druhá pozvánka míří do Prahy na Štvanici. Dneska si tam můžete zatancovat jeden valčík náhody od 8 hodin večer. Herecký koncert Kláry Oltové a Jana Sklenáře v působivě minimalistické režii Michala Vajdičky o jedné krásné ženě, která se ocitá v očistci s tajemným mužem, rozehrává napínavý psychologický duel o spásu své duše. Valčík náhody dneska od 8 večer na Štvanici. V playlistu před náma Arleta, Private Poison, ale taky Real Estate a nebo třeba Wet.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skládaný.
5: Tak se rozvěd.
4: My se nechcem rozcházet.
6: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
4: Spíš jsem se tak trochu zdálela.
0: Okamžiky, které zažil asi každý.
7: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
0: Karel, já a ty. Premiéra v sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.

Buchty živě už ten čtvrtek od 7 hodin večer na Vyšehradě na hradbách. Mat 213 s novinkou 2016, to je ukázka z jeho nové desky, která se jmenuje Retroskepse, a v zápětí potom taky spolupráce Flowmily a Tobyho s názvem Family Matters.

0: I do anything for the loves of my life, yeah. My mother, brother, my baby daughter and wife, yeah. I do anything for the loves of my life, yeah. My mother, brothers, my baby daughter and wife.
1: Zhruba hodinku je venku skvělá zpráva pro všechny faninky a fanoušky Liz Harris, neboli skladatelky, zpěvačky, která vystupuje pod aliasem Grouper. Po 17 letech totiž budeme mít možnost vidět opět v Praze, a to v pátek 30. října, díky kolektivu Hard Noise na dalším ročníku festivalu Alternativa. Takže zastřené písničkářství kombinované s dronem a ambientem, které tvoří Liz Harris aka Grouper už dlouhé roky, na pobřeží Oregonu se opět představí naživo v Praze a z toho mám já osobně velkou radost. Zapište si do kalendářů, jestli jste na tom podobně. 30. říjen, kostel svatého Šimona a Judy v Praze. Grouper v rámci festivalu Alternativa díky kolektivu Hard Noise. Nám dozněli Toby a Flow Milly pár minut před 12. v pondělním On Airu, docela ještě Kurt Weill a taky domácí Pacino.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: You, this is Kurt Weill and you're listening to Radio Wave.

0: Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Aiko a Shotgun, ještě před ní hned po 12. vám k obědu hráli Wet Leg a Manjet Out. No a teď zamíříme za kapelou, která vydala, věřte nebo ne, už svoji 20. řadovku. Nemusí se to zdát, ale v Montrealu jsou na scéně opravdu už hodně dlouho. Tahle kapela frontmana Kevina Barnese je občas takovou až rozchodovou zpovědnicí. Každopádně, co je fakt, je, že všichni fanoušci a všechny faninky indie kytarovek si myslím, že Off Montreal mají rádi a celkem po právu, protože jejich tvorba, jakkoliv by se primárně dala zařadit do toho indie ranku, tak dokáže být hodně rozmáchlá. V jejich katalogu, aby taky ne, když čítá už 20 řadovek, najdete třeba experimenty, které vedou až někam k funku a la Prince a nebo k psychedelickému roku. No a novinka, která je v pořadí, jak už jsem zmiňoval, jejich jubilejní 20. dlouhohrající deskou, tak ta se jmenuje Edermead a my si z ní hrajeme věc s názvem Take the Form. Nový Off Montreal hned teď do vašich uší a jinak v téhle hodince třeba taky Jesse Ware, se kterou se vypravíme do sauny, tam jsem byl včera, Amber Mark, Let Me Love You, taky Shabjdeed a nebo třeba Skrillex či Leto s Monikou. Budu pro vás mít i ukázku nejnovějších chudáčků a taky dojde na jednu z dnešních Wave Newsek, kterou si taky v téhle hodince střihneme. Teď už Off Montreal.

0: Co se vám dneska zdálo? Já se přiznám, že sen dnešní noci si nepamatuju, ale dva dny zpátky to byla solidní noční můra, o které se rozhodně zmiňovat nebudu. Naopak chudáčci, kteří se v nejnovější epizodě právě snům věnovali, tak si myslím, že si můžete být celkem jistí, že to nebude ani tak depresivní, jako spíš zábavné. Adam je, co se týče snů, totiž velice dobrý a vyniká hlavně v proroctvích, kdy zvládá zachraňovat svým blízkým život. No a Petr k tomu má zase spoustu vědeckých poznatků, jak už u něj můžete být zvyklí. Ale nakonec přeci jenom dojde i na jednu strašidelnou historku o tom, jak Adam snil u Petra doma. Tady je ukázka z nejnovějších chudáčků, které se věnují právě snům. No a celou zasněnou epizodu najdete na našem webu a taky v podcastových aplikacích.
1: Pamatuju si úplně sen, který byl první z mých leteckých. Mm-hmm. A pamatuju si ho, protože se mi zdálo, a mám pocit, že jsem to možná i říkal, že se mi zdálo, že jsem ten dráček ze Zahumnyje drak, takový ten okatej, a že lítám po krajině a kradu slepičky. Že jsem ten mrkací, jakoby neviděl jsem se v zrcadle, ale věděl jsem, že jsem já ten mrkací dráček. A pak se mi občas zdá, a to je jako hodně jako funny, že bráním Helmův žleb, ale okay. Neumím s mečem. Mm-hmm. Takže jakoby já to nikdy mě tam nezabijou.
2: Armádě,
1: jo, jsem prostě s Teodénem, jdeme na to, prostě začne pršet, takže se nemusíme bát ohně, všechno je v cajku.
2: Jasně.
1: Ale já už jak,
2: zjistíš, že...
1: já to vím, že už se mi ten sen taky zdál xkrát, takže já si vždycky k tomu snu řeknu, to je zase ten sen, kde budu největší trapa.
2: Ale jako víš, že nejde o život.
1: Ale je to prostě to, že budu, že já si hrozně chci užít to.
2: Aby no jasně,
1: prostě
2: ten super legendární
1: ten,
2: moment.
1: Jasně, ten Aragorn.
2: Říkat prostě, dětem potom, bránil jsem Helmův žleb.
1: Jo, který tam všechno dá, ale ten můj sen vždycky, mě to jak kdyby to bylo jako pasti na mě, že na mě běží třeba skřet a já se chci napřáhnout mečem, ale zakopnu a on zabije toho, kdo je za mnou. Jakože jsem fakt takový Adam Sandler, prostě.
2: A nakonec jsi ten jediný, kdo přežije tu bitvu,
1: no, nejvíc, ale nikoho...
2: A co tam spadne ta stavba,
1: ale nikoho nezabiju, nikdy se netrefím v ničem, jenom tam prostě jsem takový největší haluzák, úplně prostě jako Harry Potter v Harrym Potterovi, ze kterého to udělá všechno někdo jiný.
2: No,
1: tak tohle to jsem já v Helmově žlebu.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

cestě a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tedy tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený, podívej se kolem sebe, možná, že to pochopí.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dejme si dva koncertní tipy na dnešní večer, když už jsem tady před nějakou půl hodinkou nadšeně zmiňoval dneska ohlášený koncert Liz Harris aka Grouper na konci října v rámci festivalu Alternativa. Tak kam vyrazit za muzikou dneska v Brně? Pokud máte rádi jazz, můžete zamířit do divadla Husa na Provázku. Od 19 hodin se tam představí trojice Sakoby, která pokřtí svou druhou řadovou desku s názvem Sun. Jinak Skvadra, které šéfuje Radek Zapadlo, člověk, který se na české jazzové scéně pohybuje už čtvrtstoletí. Od 7 večer dneska Sakoby v divadle Husa na Provázku v Brně. V Praze v prostoru Bike Jesus to rozhodně nebude o jazzu, ale o black metalu. Vystoupí tam totiž američtí Agriculture a jako support se představí britská kapela z Brightonu Healing Wound. Špunty sebou a v 8 večer na značkách Bike Jesus dneska od 8 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Tatiana, what have you done for me lately? To by se docela dobře dalo napasovat i na Wave Newsku, o které se teď budeme bavit s naší zprávačkou Anou Belio. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Spojené státy, co jste to udělali influencerům v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale? Právě tomuhle tématu se teď budeme věnovat, protože pokud se někdo z českých anebo zahraničních influencerů vypravil právě na probíhající fotbalové mistrovství světa do Spojených států nebo do Mexika či Kanady s cílem tvořit obsah pro své publikum, musel si zajistit patřičné vízum, protože s běžným turistickým, minimálně teda ve Spojených státech amerických, nepochodí. Proč? To ví Ana Belio, že letošní mistrovství světa láká nejenom fotbalové fanoušky, ale i influencery, to je asi logický. Pro ně je tahle sportovní událost roku velkým zdrojem obsahu, co si budeme. Nicméně, co všechno musí splnit, aby vůbec do USA mohli vyrazit, tvořit obsah, to už víš ty. Proč nestačí zmiňované turistické vízum?
1: No, do Spojených států se co do těchto formalit musí připravit a musí si zařídit konkrétně pracovní vízum, bez kterého nemohou vytvářet zpeněžitelný obsah na sociálních sítích. A vyplývá to ze společného prohlášení amerického úřadu pro celní a hraniční ochranu a také ministerstva pro vnitřní bezpečnost.
0: Může z toho být komplikace pro některé tvůrce obsahu?
1: Kdo se podle úředních pokynů nezařídil, ten ochudil nejen sebe, ale i samotnou FIFU, tedy Světovou fotbalovou konfederaci. Ta totiž před začátkem turnaje uzavřela dohody s platformami jako TikTok či YouTube, aby se fotbalový obsah dál mohl šířit i na sociálních sítích, což je pro ně taky zdroj peněz.
0: No a co influenceři v tomhle partnerství můžou fanouškům nabídnout?
1: Tak podle Justina Connollyho, což je globální ředitel YouTube pro média a sport, influenceři nebudou pouze reagovat na samotné zápasy, ale právě fanouškům i na sociálních sítích, tedy těch, kteří se nemohli dostavit fyzicky na mistrovství světa, tak poskytnou pohled i do zákulisí, včetně těch lidských příběhů, toho každodenního vlastně procesu a nebo i taktických rozborů pro ty sportovnější fajnšmekry.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News, ať už vás zajímá fotbal a nebo s tím spojené sociální sítě a svět influencerství, tak tuhle zprávu najdete v rámci dnešních Wave Newsek. Ano, díky, hezký pondělí.
1: Také díky, mě se krásně.

0: field.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: ضلنا نطيب صرنا بنتدرد بس بنشتغل منيح بنشتغل زي ما كنات بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا بس معشش بتحكوا ارسلكم ضيق في القصة بوفا مش سامع في حرب في حرب في حرب في حرب في المنطقة سواري غزة تسال انترتكا بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح
1: شاب جديد رياضيات في حرب 12:54. Pondělní On Air na Wave za chvilinku zamíří domů díky stejnojmenému songu s názvem Home od Johna Glaciera. No a tuhle hodinku zakončíme od na Slovensku s novinkou od Leto s Monikou Asi ma máš.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

skandinávská spolupráce, Islanďany Jónsi ze Sigur Rós samozřejmě a Švédka Robin. Tohle byla věc pojmenovaná Salt Licorice. Před námi už Vince Staples, takže by se mohlo zdát, že budeme pokračovat rapem. Ale není to tak úplně pravda, protože nová deska Cry Baby tohohle Američana vlastně není zdaleka jenom o rapu, ale daleko víc taky o rocku a o kytarách. Ostatně Vince Staples není zdaleka první rapper, který se do tohohle přerodu žánrového pustil. Já jsem tu celou desku ještě neslyšel, přiznám se, takže nevím, nakolik se mu podařilo vyvážit kytary a rap na té desce. Každopádně my si z ní hrajeme věc nazvanou Cotton. Tu vám taky v zápětí pustím. No a v téhle hodince do 14. pustím třeba taky Anet X, The Strokes, Ankyho a nebo Miguela. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího hotspotu, který se věnoval fenoménu Hot Summer Body s přicházejícím létem, celkem aktuální záležitost. No a taky určitě stihneme nějaké ty další kulturní typy. Kdo by to řekl, že takhle bude znít Vince Staples v roce 2026? Že? Zmiňovaná novinka z desky, která se jmenuje Cry Baby, singlovka s názvem Cotton.

0: pasa las nubes. Cuando termina, viene la lluvia, solo atraviesa las nubes. Solo atraviesa las nubes.
1: Další z důvodů, proč se těšit na letošní podzim. V říjnu vydá Miguel svou pátou studiovou desku, jmenovat se bude stejně jako tahle singlovka, tedy Chaos. Ale do podzima daleko, pojďme se věnovat aktuálnějšímu ročnímu období, tedy létu, protože před náma je ukázka z nového dílu podcastu Hotspot, ve kterém se Sara Chabulka-Sima a Barbora Součková společně zaměřili na fenomén Hot Summer Body. Celý díl na wave.cz a v podcastech, teď ve vysílání ukázka.
2: Jeden melbourneský výzkum z roku 2021 zavedl pojem seasonal body image, tedy sezónní tělesný obraz. A oni vlastně zkoumali, jak se pocity spojené s vlastním tělem proměňují v průběhu roku, a to teda konkrétně u queer mužů. A výsledky ukázaly, že v létě právě výrazně sílí hned několik věcí najednou. Je to právě tahle nespokojenost s tělem, tlak z reklam, médií, tlak od vrstevníků na sociálních sítích, porovnávání vzhledu a taky pocit, že je moje tělo víc vystavený pohledu ostatních. V zimě byly tyhle tlaky naopak nejslabší, což je asi pochopitelný, protože se všichni můžeme schovat do našeho oblíbeného svetru.
3: No mně přijde na tomhle výzkumu teda strašně důležitý to, že upozorňuje i na tu rovinu, že koncept narušeného vztahu k svýmu tělu, případně nějaký teda ten koncept těch problematických partií, rozhodně není věc, která by se týkala jenom žen. I když třeba z nějakých popkulturních produktů se nám může zdát, že se tahle věc řeší jenom nebo výhradně v kontextu žen. Každopádně i mužská těla těmhle tlakům výrazně podléhají. Konkrétně třeba u queer mužů víme podle různých osobních zkušeností, které popisují, že body shaming vzájemný je poměrně častý. Každopádně my jsme si udělali takovou krátkou anketu, kde jsme oslovili dva muže, kteří se nám svěřili právě s tím, jak se oni ke svým tělům vztahují a že hot summer body je věc, která samozřejmě zasahuje i je.
4: Jestli nějaká část těla, kterou s přicházejícím létem začínám řešit, tak jsou to vlastně dvě části. První jsou moje záda, protože jak prostě začíná být horko, tak člověk samozřejmě začíná nosit méně oblečení, občas nějaký ty tílka. A já mám prostě docela rozchlupatý záda a je to nejenom docela rozvidět. A pak druhá část, se kterou mám teda jako dlouhodobý problém, tak to jsou moje stehna. Tyhle ty moje nějaký insecurities ovlivňují to, jestli si vezmu nebo nevezmu nějaký typ oblečení. A nebo přinejmenším se tam stane to, že se tak jako zkouším to oblečení doma, tahle ta partie je najednou vidět a já začnu jako řešit tu partii a tím pádem mi to oblečení a člověk se z toho dostane do takový jako úzkostný spirály až.
5: I tím, že jsem asi hubenější postavy, tak jako každoročně s tím příchodem toho léta a s tím spojeným oblečením, ať už to jsou nějaký jako tílka, nebo krátký trika, kraťasy, nebo prostě nějaký části oblečení, které jsou hodně odhalující, tak asi si to vybírám podle toho, v čem si myslím, že já v tom svém těle v kombinaci s tím oblečením se budu cítit komfortně. Právě často ty hodně obnažující věci, jako třeba tílka, to nejsou. Třeba tílka u mužů jsou často spojovaný s nějakou jako kulturistikou nebo s nějakým jako bodybuildingem a že je jako adekvátní, když je nosí tyhle ty lidi nebo je tam ten stereotyp. To tílko si na sebe prostě bere jako chlap v takovém tom chlapáckém smyslu, prostě osvalenej, ramenatej týpek a takovej se necítím být.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Měl jsem jednu známou, která se zvládala stěhovat v podstatě každý rok a po Praze vystřídala opravdu neuvěřitelné množství lokací a čtvrtí, ve kterých bydlela. A myslím si, že pro ní by se rozhodně hodilo si poslechnout dnešní fasády od 6 hodin večer, protože právě v nich bude hlavním tématem časté stěhování ve chvíli, kdy nebydlíte takzvaně ve svém. Dá se stěhovat každý rok a přitom si i přesto zařídit byt hezky. No a co když seženete bydlení v centru za přijatelnou cenu, ale je tam záchodový prkínko se zalitou škeblí. O tom všem jsou nové fasády s architektkou Adélou Křížkovou, která bude radit, do čeho se v pronajatém bytě vyplatí investovat a co takzvaně udělá největší parádu. Laďte dneska v 6.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pondělí většinou návštěvám galerii nepřeje, protože většina z nich bývá uzavřená, ale nějaké ty výjimky se najdou. V Praze například můžete dneska zajít do Meat Factory, kde je k vidění výstava s názvem Deep House polského umělce Cezaryho Poniatowskiego. Galerie se v čase nastaveném na Doomsday Clock několik minut po půlnoci proměnila v sireálně přízračný byt, opuštěný svými původními obyvateli. Poniatowski vytváří reliéfy a objekty ze starých koberců, anebo třeba z izolačních pěn, které jsou typické pro panelákové byty východního bloku a v mnoha z nich přežívají dodnes. Tyhle materiály autor chápe jako takovou kůži prostoru, ze které se dere ven temnota potlačených obrazů a hluků nedávné minulosti. No a jak to vypadá ve skutečnosti, se můžete na vlastní oči přesvědčit v Meat Factory. Třeba dnes výstava Deep House je k vidění do 4. října. Tradičně v pondělek mají otevřeno i v muzeu Kampa. Jedna z výstav, která tam probíhá, je taky ta, která představuje průřez tvorbou Miloše Ševčíka pod názvem Zaznění. A to od 60. let minulého století až do roku 2007. Sleduje tak proměnu jeho výtvarného jazyka v malbě, kresbě, grafice, ale třeba i plastice. Od figurálních motivů až k charakteristickým biomorfním strukturám. Ševčíkova díla propojují vnitřní imaginaci s pozorováním organických forem a taky zachycují dynamiku růstu i zániku. Výstava tak nabízí setkání s uměním, které osciluje mezi konkrétním a neuchopitelným. Zaznění Miloše Ševčíka je k vidění v muzeu Kampa.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Kulturistán.

0: Chloe Hole, milionér. 13:53, pondělí on air na Waveu, za chvilinku už s domácím jménem v playlistu Bea K a její píseň Time Passing. A docela taky ještě Bass se songem Sea of Men.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují.

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kdybyste se mě zeptali na moji nejoblíbenější píseň od Borcov Kanada, tak bych vám řekl song Amo Bishop Roden. Ten nevyšel na žádné z regulárních řadovek téhle skotské dvojice, ale na EPčku In a Beautiful Place Out in the Country v roce 2000. A i proto mi paradoxně nějakou dobu unikal, než jsem se dostal vlastně od poslechu dlouhohrajících desek i k těm singlům nebo EPčkám. Každopádně proč o tom mluvím, protože Borcov Kanada vydali teď na konci května po 13 letech nové dlouhohrající album, jmenuje se Inferno. Opět vyšlo u labelu Warp Records, jak je ostatně u téhle dvojice zvykem. A my si z něj co by novinku hrajeme věc pojmenovanou Prophecy at 1420 MHz. No a jak zní Borcov Kanada v roce 2026, se tak můžete na vlastní uši přesvědčit právě teď.

0: Shake it, shake it, shake it.
1: Joey Valens, Bray a taky JPEG Mafia. What's up? 14 hodin 19 minut, pondělní on air na Waveu, teď bude pokračovat ukázkou z nového dílu série Bedny, ve kterém tentokrát byla zpovídaná Adéla Pavková, koordinátorka humanitární organizace Koridor UA. Její organizace mimo jiné dováží zemědělské a rybářské sítě, které pomáhají Ukrajince chránit před drony. Jaké je žít tak blízko válečné zóny, jak Ukrajinci vnímají Čechy? Na to všechno vám odpoví tenhle díl Beden. Celý ho najdete na našem webu wave.cz a v podcastových aplikacích. No a krátkou ukázku vám pustím ve vysílání právě teď.
2: Je to skutečně tak, že na Ukrajině spousta dětí, které už zhruba 5 let měly chodit do školy, ale kvůli covidu a válce se jim skoro žádného vzdělání nedostalo. A jak na tohle reaguje Koridor?
3: Je to pravda. V těch přífrontových oblastech se děti učí z domova. My nejčastěji z redistribucích jezdíme do chersonské oblasti, do malých vesnic, které potřebují materiální pomoc, a ten starosta mi tam vždycky ukáže tu vybombardovanou školu z doby, kdy ta vesnice byla okupovaná, a potom mi řekne, že se děti učí online, protože ta nejbližší škola je 50 km daleko a ačkoliv je tam teď celkem klid, tak projíždět se tam školním autobusem je trošku provokace. My jsme na to zareagovali, takže minulý rok jsme udělali velkou sbírku a pustili jsme se do opravy 2 škol v Mykolajivské oblasti. A tenhle rok jsme k tomu přidali ještě rekonstrukci malé budovy školy, která se zabývá sportovním vzděláváním dětí. Ty školy vyžadují docela komplexní opravu, takže my jsme tam udělali, na co jsme stačili. A oni potom ještě pokračují dál s profesionálníma prácema, kterými neumíme, prostě elektrikařina a voda a tak. Ta jedna se dokončuje teď, ta druhá bude ještě chvilku trvat.
2: Jak přesně jste přispěli vy? V jednom rozhovoru si říkala, že dovážíte okna, která by se v Česku nevyužila, ale na Ukrajině se hodí. Je tohle jeden z vašich hlavních projektů?
3: Okna jsou velký projekt, který je možný z velké části díky našemu skvělému spolupracovníkovi Ernestovi, který ty okna schání po celé České republice, a to je přesně ten typ práce, který tam děláme. Nejenom, naši dobrovolníci odvedli velké množství práce na opravách stěn, na výměně oken, to byl velký kus práce. Přiznám se, že ne úplně všem těm technikálím rozumím, protože jsem se na nich nepodílela, protože právě se zabývám spíš tím HR, PR a distribucema materiálu. Myslím si, že jsi to pojal dobře.
2: Ok, dobře. Já jsem byl v Praze na benefiční akci, kterou zorganizovali 2 fajn holky prostě proto, aby vás podpořili. Je tohle častá věc? Jak silná je podpora z Česka a máte na vaše aktivity dostatek financí?
3: Benefiční aktivity jsou skvělý. Poslední dobou je to čím dál častější věc. Ode mě jde nekonečný díky každému, kdo takovou akci organizuje, podílí se na ní, hraje na ní zadarmo. Protože je to skvělý způsob, jak získávat finance, a zároveň lidi z toho něco mají, potkají se a často z toho třeba i vzniknou nějaký dobrovolníci. Jestli máme dost financí na náš provoz, to je zapeklitá otázka, protože my provozujeme podle toho, kolik máme financí, takže kdybychom jich měli víc, tak to samozřejmě děláme víc. Ale člověk musí fungovat v hranicích toho, co je. Snažíme se hlavně získat co největší základnu lidí, kteří nás podporují pravidelně, protože potom ty finance můžeme dobře plánovat a jsme víc nezávislí. Pro nás je hrozně důležitý, že vlastně naše základna je hlavně z individuálních dárců. Za mě je to až neuvěřitelný, že takováhle věc se dá uživit tím, že pár stovek lidí si řekne, že to má smysl a chce se na tom takhle podílet. A díky tomu jsme do velké míry nezávislí třeba na naší politické situaci, což bychom nebyli, kdybychom žili primárně z grantů.
4: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jestli máte rádi muziku, kterou dělají Jamie XX a nebo třeba Dan Snaith pod svým aliasem Caribou, pak byste možná mohli naladit Wave dneska v 9 hodin večer, protože na stage jsme si pro vás připravili záznam vystoupení španělské dvojice Jura, a to z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic. No a Jura propojujou prvky taneční elektroniky a popu právě podobně jako zmiňovaný Caribou nebo Jamie XX. Dokážou vytvořit zasněné zvukové krajiny na základech etrických vokálů, ale zároveň mají i hodně propracovanou elektronickou produkci. No a jak jim to funguje naživo, tak to se můžete na vlastní uši přesvědčit právě dneska o 9 hodin večer ve vysílání Rádia Wave v rámci Stage.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ještě než se s váma pro dnešek za pár minut rozloučím a převezme to tady po mně od 3 hodin Martina Foldinová, tak pro vás mám pár filmových tipů. Pozvánky do kina začneme na jihu Čech. V táborském kině Svět dneska promítají francouzské drama Soukromý život, a to od 8 hodin večer. Přerovské kino Hvězda, tam je na programu 17.30 Michael a v 19.45 nové scívko od Spielberga, Den odhalení. Sokolovské kino Alfa dává na výběr z japonského anime Chao nebo Chao, a to v 17.30, a nebo z irského komediálního dramatu s názvem Srdcovka, to se promítá od 8. Pokud dneska v Praze vyrazíte do kina Lucerna, vězte, že v 18 hodin je na programu Ďábel nosí Pradu dvojka a ve 20.30 už dneska jednou zmiňovaný nový Steven Spielberg a jeho Den odhalení. Od muziky, teda od filmu, zpátky k muzice. Před námi teď novinka od Ty naší. Tohle je věc pojmenovaná Too Easy.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Easy Fun Nobody, což rozhodně neplatí o studiu Rádia Wave, kde jsme tady na vás teďka chvilku dva. Martina Foldinová naproti mě, která mě vystřídá od tří. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A když jsme se bavili o tom, o čem se budeme bavit, tak ty jsi zmínila, že jsi byla o víkendu za muzikou, takzvaně na koncertu, tak prozrať na čem a jaký to bylo?
1: Byla jsem na koncertě včera večer, tak trošku netradičně v neděli večer, ale v Praze je možné vše, skutečně v každý den v týdnu. No a šla jsem na kapelu Nightbus, což teda původně byla formace jenom o dvou členech, ta tvůrčí hlavní kórová sestava, ale včera v pražském podniku Pike Jesus hráli v sestavě čtyř, přidali další dva hudebníky k sobě na pódium. Je to teda kapela z Manchesteru, která má venku jednu debutovou dlouhohrající desku z konce loňského roku, ta deska se jmenuje Passenger, já rozhodně doporučuji, moc, je to výtečná záležitost, pokud máte zejména rádi zvukovou paletu někde, která se line od synthwaveu, postpunku, nějaké darkwaveové vlny a vlivy se tam vyskytují a taky troška trip-hopu, si myslím.
0: Byli lidi v neděli večer?
1: No, nemůžu říct, že by bylo úplně plno, ale typuju, že třeba 60 lidí uvnitř bylo, včetně nějakých asi guest listů, takže ten koncert určitě nebyl vyprodaný, ale na druhou stranu mě překvapilo, protože to bylo samozřejmě první zahraniční šňůra téhle formace, tak oni sami na pódiu zmínili, že se jim jedna, která strašně líbila venue, Pike Jesus, pro ně jakoby hodně, hodně velké nadšení, co se týče tohohle prostoru, a jednak zmínili rovnou na pódiu to, že měli obavu, že tam nebude vůbec nikdo a že mají velkou radost z toho, že přišlo tolik lidí, takže to bylo ještě takové to počáteční velké nadšení i z takto malého crowdu, který je před nima. Myslím si, že to byla taková vlastně jedinečná příležitost i to, jak jsem viděla, jak hrají naživo, zažít zase nějakou kapelu, které doufám věstím větší budoucnost a větší publikum někdy v budoucnu, ale teďka to bylo v takovém komorním setupu.
0: A tvoje spokojenost?
1: Moje spokojenost velká. Hodnocení je takové pro mě vždycky naprosto zásadní. Pokud já z koncertu odcházím s vinylovou deskou v ruce, tak je to hodnocení, že to bylo dobré, a když jsem šla na tramvaj, tak jsem držela vinylovou desku kapely Nightbus v podpaží, takže byl to dobrý koncert.
0: Tak si užijte dnešní odpoledne s Martinou Foldinovou a já se na vás těším zase ve čtvrtek. Mějte se krásně.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádiu Wave.
4: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Ahoj, tady Jan Boroš z kapely Čáry života. Posloucháte Rádio Wave a teďka bude hrát asi naše písnička?

Ladíte pondělní odpolední on air na vlnách Rádia Wave 6 minutek po 15. hodině odpolední. A to znamená, že právě teď odstartovala má dnešní vysílací směna. Od mikrofonu vás už v tento okamžik po Jardovi Petříkovi zdraví Martina Foldinová. No a tradičně tady pro vás budu až do dnešní 18. hodiny. Za tu dobu společně stihneme i nějaký redakční obsah Rádia Wave. Tentokrát to tedy bude ukázka z aktuálního Hergotu, a to už za pár minutek dnes po 15. hodině odpolední. Taky nabídnu kousek cestování, tedy ukázku z naší cestovatelské a outdoorové Casablanky. No a společně zamíříme i za podcastem kolegy Krištofa Šimka, tedy Boys, ve kterém pravidelně zpovídá různé muže. No a další muzika samozřejmě též před námi v následujících minutkách, taky ty kulturní typy, na které jste zvyklí v každé směně, na ně taky přijde řeč a řada, ale teď už slibovaná muzika. Pojďme na slovenskou hudební scénu, respektive za hudebnicí, která je původem ze Slovenska, dnes ale už celou řadu let žijící v hlavním městě u nás v České republice v Praze. Katarzia a její Vařit, prát, šít a rodit, skladba, která doputuje k vašim uším už za pár okamžiků. Připomínám, že je to ukázka z její nové studiové desky Pozvěma neprýdem, což je album, které vám jednak vřele doporučuji k poslechu a jednak vám též rovnou doporučím k poslechu rozhovor, který jsme připravili právě s Katarzí, tedy má kolegyně Tereza Havlínková. No a na ten rozhovor se můžete podívat i ve videopodobě, a to tradičně na YouTube Rádia Wave. Teď už ale ukázka z nové desky. Tady je Katarzia.

0: Pondělních 15 hodin 18 minut, k tomu posloucháte hudebnici Jordanu, taky dnešní odpolední on air na vlnách Rádia Wave s Martinou Foldinovou za mikrofonem. No a před námi teď slibovaná ukázka z aktuální epizody, čerstvé epizody našeho Hergotu právě z tohoto víkendu. První návštěvníci z Československa v Tibetu byli režisér Vladimír Sýs a také kameraman Josef Vaniš. Navštívili ho v roce 1954 a oba si o své cestě vedli podrobné deníky. Tyto deníky v loňském roce vydalo také nakladatelství Host a vyhráli cenu za nejkrásnější knihu roku 2025. Hostem aktuálního Hergotu byl editor deníků a také religionista Luboš Bělka. Jak vypadal Tibet jen pár let po čínské okupaci a jak probíhalo setkání filmařů s tehdy 18-letýma Dalajlamou, to se dozvíte v Hergotu, před námi je teď krátká ukázka.
1: Dostaňme se už k tomu náboženskému jádru toho všeho, co vlastně naši filmaři byli schopni zachytit. Předpokládám, že s Dalajlámou se nemohli vybavovat o nějakých hlubších náboženských otázkách, to asi nešlo, ale co byli schopni odrazit a načerpat, co byli schopni zvětšnit z toho tehdejšího náboženského života Tibeťanů, protože nepůjde jen o tibetský buddhismus, ale taky možná o projevy náboženství Bon, a ještě možná o další vlivy.
2: No, oni samozřejmě se potkali i s Benem, ale oni nevěděli, že to je Ben. Ale to není tak důležitý. Máte samozřejmě pravdu, že s Dalajlámou nemohli se bavit o nějakých složitých otázkách, ale vlastně s nikým se o tomto nemohli bavit, popravdě řečeno. Oni vlastně dokumentovali náboženství tak, jak mohli. To znamená jeho vizuální stránku, plus zachytili i několik obřadů, ale těm oni nerozuměli. Ale snažili se je co nejvíc, jako nejpodrobněji zdokumentovat, takže se s tím dá jako dobře pracovat. Takový jako hezký příklad je, že oni se třeba setkali s mužem, který měl titul sedmý Živalha. A setkali se s ním v Čamdu a napsali si jeho jméno jako Šovala, prostě foneticky. A když potom publikovali jeho fotografie a tento mnich se vyskytuje v té české verzi, nebo československé verzi, a tam je zajímavý, že on na mnížském oděvu má různý čínský vyznamenání, odznáčky a tak dále, tak oni třeba to jeho jméno Živalha, nebo Šovala, jak oni si to zapsali, tak to mají jenom v denících, ale třeba když publikovali jeho fotografie barevné, tak už tam to jméno neměli. Takže když se vrátím k té vaší otázce, co oni a jak zachycovali náboženství, tak ho zachycovali pasivně. Ale jak říkám, oni se opravdu snažili to zdokumentovat do posledního detailu, takže třeba Vladimír Sýs si pořídil takovej náčrtek, plánek interiéru v Jokangu a díky tomuto plánku jsem opravdu mohl udělat to, čemu můžeme říct vizuální rekonstrukce Jokangu, protože vlastně on tam, Josef Vaniš, pořídil nějakých 40-50 fotografií s bleskem těch soch a ty fotografie jsou naprosto unikátní, protože to nikdo jiný až na pár výjimek nepořídil a ty sochy pak byly zničeny v roce 66. Takže opravdu toto je něco, co je mimořádné a pořád to ještě vlastně zpracováváme. To tež teďka bude potřeba ještě udělat v Potále a částečně taky v Norbulince.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: niggas bored. Hey yo, get the champagne. Hey yo, hit boy, we gon' get the champagne and goggles. We spraying this shit everywhere. We going to Ilio's. Tell her open the back room up for us. Let's go. And I'm wrong. After the chip, I told my folks back home. So long. I'm on my family and my bricks to a place. Rapper Benny the Butcher na vlnách Rádia Wave se skladbou Brown teď v pondělním odpolední, ale my z toho odpoledne uděláme takový skok vstříc budoucnosti až do dnešní 20. hodiny odpolední, nikoli v odpolední, ale večerní, přesně naopak, a potkáme se společně u nové epizody aktuálního startéru, protože naše hitparáda neobjevených tentokrát dorazila na budějovický Majáles, aby vlastně ukonejšila všechny návštěvníky, návštěvnice, kteří sami sebe nenašli v line-upu a považovali to třeba za skandální. Kolega Filip Černý spolu tedy se speciální festivalovou porotou, a to ve složení Maržery, Hanka Jonášová a také Josef Barták, zhodnotili jejich tvorbu přímo na místě. Zazněly různé fláky studentských kapel i diss track na mužské pohlavní ústrojí, takže bylo to v skutku velmi různorodé a my vám rozhodně doporučujeme poslouchat novou epizodu Start, která byla natočena právě živě mezi vámi na budějovickém Majálesu.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Energičtí The Drums teď v playlistu Rádia Wave velmi čerstvě za námi. Naopak před námi, jak už jste asi vytušili, Kulturistán na Rádia Wave. Tentokrát tedy konkrétně dvě pozvánky na dnešní divadelní představení. Třeba do plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla se dnes od 19. hodiny můžete vypravit na představení Tramvaj do stanice Touha. Uvidíte jazzem pulzující taneční příběh podle Tennesseeho Williamse. Blanche Dubois, tedy žena na útěku před svou minulostí, tady naráží na syrovou realitu i vlastní klam. Deka Dancers, tedy tenhle taneční soubor, a taky Arthur Pitta proměňují představení Tramvaj do stanice Touha v elektrizující hudebně taneční zážitek. Já jsem měla prostor to v podání Deka Dancers vidět naživo v loňském roce a rozhodně můžu doporučit. 19. hodina Plzeň, divadlo Josefa Kajetána Tyla a Tramvaj do stanice Touha. Přesun na pražskou Štvanici. Tady se od 8. večerní můžete vypravit na Valčík náhody. Představte si krásnou ženu, která se ocitá v očistci a s tajemným mužem vlastně rozehrává takový napínavý psychologický duel o spásu její duše. Herecký koncert Kláry Oltové a také Jana Sklenáře, a to v působivě minimalistické režii Michala Vajdičky, můžete zažít dnes na pražské Štvanici. Startuje se ve 20 hodin večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Vytahuje nože, dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě nov, fear, enemy sumír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože, dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě nový fír. MMI sumír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

Kevin Parker a formace Tame Impala, trocha kytarové psychedelie na vlnách Rádia Wave se skladbou Lost in Yesterday, a to v pondělí 15. června v 15 hodin 50 minut. K tomu právě dnes slaví všichni svátek s krásným jménem Vít, takže pokud někdo z Vítků poslouchá právě v tento okamžik, tak tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Doufám, že máte krásný a příjemný start nového pracovního týdne. No a kdo ví, třeba když máte ty jmeniny, tak si uděláte ještě o trošku lepší den a vyberete si třeba i z nějakého kulturistánu, který nabídnu v hodince následující. Do té 16. odpoledne je to a už bude pouze a jen hudba a patřit mezi aktuální selekci bude třeba i domácí hudebnice Anabel, držitelka ceny Anděl za objev roku. Flowers on my eyes už za malý okamžik.

0: podcastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v

Tolik trochu melancholie na vlnách Rádia Wave, hudebnice Kellora s trackem St. Magdalene's Wood, teď 7 minutek po 16. hodině odpolední. Ladíte dnešní odpolední on air stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. No a vlastně u té lehké melancholie zůstaneme i nadále, protože mám pro vás smutnou zprávu, možná už jste zaznamenali v rámci hudebního světa, protože právě včera ve věku 32 let zemřel při letecké havárii v Brazílii americký hudebník Oliver Tree. Hudebník, kterého jste mohli zaznamenat třeba i na line-upech tuzemských festivalů, byl vlastně teď na cestě v Brazílii a nepřežil srážku dvou vrtulníků, přičemž v jednom z nich byl právě on osobně. No a dohromady celou tuto nešťastnou nehodu vlastně nepřežilo 6 lidí, včetně dalších hudebníků s ním v posádce. Oliver Tree, pokud čirou náhodou nevíte, tak se proslavil nejenom svým takovým charakteristickým účesem, docela extravagantní stylizací, která byla inspirovaná 80. lety, ale taky řadou virálních hitů. Patří mezi ně třeba i skladba Life Goes On, Miss You nebo Alien Boy. Své první EPčko vydal už v roce 2013, takže to byla celá řada let, kterou se pohyboval na hudební scéně. Postupem času si vlastně vybudoval docela výraznou fanouškovskou základnu na sociálních sítích, třeba na TikToku, celkově nazbíral 15,5 milionu sledujících. Takže ano, byl to i velmi výrazný hlas v rámci sociálních sítí z hudebního prostředí. Jak už jsem zmiňovala, jeho nejúspěšnější single vlastně i na téhle platformě na TikToku byla skladba Life Goes On, což dostává až takový hořko-sladký nádech v tento okamžik. Bohužel je to tak pravda, ale my si připomeneme jeho tvorbu právě s touto skladbou u nás v playlistu. Tady hudebník Oliver Tree, Life Goes On, a zároveň připomínám, že pokud si o tomto hudebníkovi budete chtít přečíst trošku víc, můžete tak udělat na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News.

0: Hudebnice Jessie Lanza s takovým rozpustilým názorem Lick in Heaven s skladbovým podání teď v pondělní odpoledni na Radio Wave. My už teď ale budeme cestovat. Před námi ukázka z aktuální epizody naší Casablanky. Pavel Sladký si tentokrát do našeho cestovatelského podcastu pozval otce a syna Petrlíkovi. Jejich specialitou, a teď se podržte, je skládková turistika. Oba jsou totiž přírodovědci, kteří cestují na různé kontinenty a vlastně zkoumají například vliv megaskládek a průmyslových oblastí na okolní životní prostředí. Vy celý tento díl můžete najít, poslechnout, buď to na webu Radia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích, ale znáte to, pravidla jsou jasná. Před námi teď krátká ukázka.
1: Hlavně nás zajímá, jaký vliv má ten provoz nebo třeba ta skládka opravdu na lidské zdraví, takže nejzajímavější z tohoto pohledu jsou na místě vypěstované potraviny. Nejlíp k tomuhle tomu účelu slouží vejce od slepic z domácích chovů. To znamená od slepic, který tam můžou volně pobíhat a tím pádem vlastně slouží trošku jako takový přirozený sběrač prachu a dost často vlastně i půdy nebo půdních organismů a tím pádem ty slepice v sobě nakumulují hodně z toho znečištění a protože sledujeme látky, které přetrvávají dlouho v prostředí a kumulují se v tucích, tak právě ty vajíčka jsou velice vhodná matrice. Současně se ku podivu převážejí docela dobře, protože pro ty látky, co sledujeme, tak se ty vajíčka můžou uvařit, takže vlastně sbíráme vařený vejce. Okay. Respektive ne ty už uvařený, ale sbíráme jako čerstvý.
2: Ty, co si sami uvaříte.
1: A uvaříme jenom. U těchto těch zemích je občas trošku risk ty vajíčka vařit, protože někde vlastně ty vejce nemají ani tak na to, že by jedli ty vejce samotný, ale že z toho pak vlastně mají nový slepice anebo bojový kohouty. A tím pádem ty vajíčka dost rychle vlastně se zkazejí, takže občas vám při tom vaření explodujou a vymalujou kuchyni nebo to místo, kde to vaříte.
2: Lagos se považuje za jedno z nejnebezpečnějších měst, možná nejenom svého kontinentu. Tak jak jste se cítili v Lagosu?
3: No je moc bezpečně. Vůbec ta atmosféra tam je taková, že ta sociální nerovnost je tam viditelná na první dobrou vlastně, protože všechny jako bytové komplexy, restaurace, všechno mají třímetrové ploty na vrchu buď s ostnatým drátem nebo elektrickým oplocením. A každý podnik, hotel, všechno má svoji ochranku a vždycky vás jako musí pouštět do zavřené brány, takže jako všude je to v podstatě jako permanentně zavřené a v okamžiku, kdy třeba aspoň jako z mý zkušenosti jako byl, jsem si zajel podívat se na jejich národní muzeum, který má který je dost teda na úrovni nějakého okresního muzea z 90. let v České republice. To je zhruba tak ta expozice. A potom jsem šel na 15-minutovou procházku v centru za bílého dne a čtyřikrát mě někdo poprosil o peníze a z toho dvakrát to byli policajti.
4: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Skvělá reperka Floha, jo. Make it bank, tak to může být třeba i heslo, které můžete aplikovat po letošní letní měsíce, co se týče třeba nějaké hudební produkce, ano, to si dovolím říct, protože už vlastně za týden oficiálně začínají letní měsíce, no a letní měsíce taky v návaznosti na to znamenají letní prázdniny a to spoustu volného času pro spoustu třeba i našich posluchačů a posluchaček. No a přes ty letní prázdniny nabízí Radio Wave celou paletu, spoustu možností, jak můžete trávit čas třeba i s naším programem a přímo s námi. Letos třeba nevynecháme Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde se 9. července můžete potkat s autory našeho podcastu o filmech Čelisti, kde budeme zároveň natáčet živou epizodu, jeden díl našich Čelistí. Nebudeme ale chybět ani třeba na festivalu Colors of Ostrava. 17. července večer se ukážou Buchty Live v tamní aule Gong. Zapojíme se pak třeba i do letní podcastové scény, kterou můžete najít v Trojském pivovaru v Praze, jenom kousíček za rohem od Trojského zámku. Právě tady se můžete vypravit na naši Casablanku, cestovatelský outdoorový podcast. Budeme tam i s herním podcastem Quest, stejně jako s naší show Chudáčci a to potom až v srpnu, na začátku srpna. Rozhodně doporučuji sledovat právě eventy, které už teď můžete najít na Facebooku Radia Wave a zároveň se taky potom můžete podívat na kompletní soupis všech eventů, které můžete navštívit právě po boku Radia Wave. Bude toho celá paleta, celá řada po červenec i srpen a rozhodně se máte na co těšit. Další muzika před námi už za chviličku, třeba výtečná domácí hudebnice Anna Vaverková.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Scházení.
3: Tak se rozvěď.
2: My se nechceme rozcházet.
4: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
2: Spíš jsem se tak trochu vzdálila.
5: Okamžiky, které zažil asi každý.
6: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
5: Karel, já a ty. Premiéra v sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pokud vám návštěva kina zní jakožto dobrý nápad pro dnešní odpoledne a večer, tak mám pro vás dobrou zprávu. Následující Kulturistán bude právě pro vás. No a třeba do Táborského kina Svět si můžete zajít ve 20 hodin večer na snímek Soukromý život, což je takové mysteriózní drama s Jodie Foster v hlavní roli. Tábor kino Svět. Přerovské kino Hvězda už v 17.30 nabízí hudební snímek Michael, v 19.45 pak nový Steven Spielberg, jeho Den odhalení, tak to je k vidění v přerovském kině Hvězda. Sokolovské kino Alfa, tady už o 17:30 anime z Japonska Čejou a v 8 večer pak Srdcovka, což je hudební komedie, kde hrají Paul Rudd, Nick Jonas z formace Jonas Brothers nebo třeba taky Jack Rayner. Srdcovka, hudební komedie k vidění v sokolovském kině Alfa. No a na závěr jedna pozvánka na Prahu, na hlavní město, kino Lucerna v centru města, 18. hodina a druhé pokračování snímku Ďábel nosí Pradu, tedy opět Meryl Streep a Annie Hathaway v hlavních rolích. No a ve 20.30 pak opět Steven Spielberg, jeho Den odhalení, novinka v českých kinech a doporučuji recenzi třeba na serveru i rozhlas.cz od filmového kritika Pavla Sladkého. Praha a kino Lucerna.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy
1: Rádia Wave. Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Ice Shut, tak to je název poslední dlouhohrající desky původem brněnské, dnes už tak nějak rozprostřeno spíš po Praze. Kapely Ghost of You, All My Fault, skladba v jejich podání právě z této desky, teď na vlnách Rádia Wave, čerstvě za námi. Pondělí 15. června, 16 hodin, 55 minut k tomu. Ano, posledních 5 minutek nás dělí od dnešní 17. odpolední. No a do té 17. ještě domácí, a to zase výtečná kytarová formace Květy se skladbou Do tmy, takže zamíříme vstříc tmě už tak nějak pomalu a jistě do té 17. hodiny odpolední. Po 17. pak třeba výtečná Pink Panthers nebo hudebník Kodiky. No a po 17. potom rovněž taky hlas kolegy Krištofa Šimka, respektive ukázky z aktuální epizody podcastu Boys, ve které tentokrát zazářil host Jan Cina. Takže ukázka z Boys už též za chvilku po 17.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

na cestě vidí bolest a šílený věc. Míme těravý vrak, už ani nesvítí hvězdy, ale my řídíme se do tmy, řídíme se do tmy, k ledovýmu černýmu srdci.

0: ukázka debutové desky slovenského elektronického producenta Kodykyho, která vyšla pod českým hudebním labelem Gin & Platonic. To byla skladba Juchu, která dozněla v playlistu Rádia Wave, tak já doufám, že přesně takové emoce, pocity, stejně jako Kodyky, tedy Juchu, máte, které se dají použít právě, jak se to dá verbalizovat ten dnešní den, to dnešní odpoledne. 17 hodin, 6 minut k tomu, no a kdo ví, třeba pokud jste v mládí a nejenom v mládí milovali Hannu Montanu, tak vám teď udělám takovou radost, že si hned řeknete Juchu. Pokud jste v Praze, tak mám pro vás tip na jeden event, který právě v souvislosti s Hannou Montanou můžete navštívit. Ano, nedělám si z vás legraci. Můžete se vypravit na akci s názvem Čaj, pravidelný formát, který nabízí pražský prostor Archa Plus. Startovat se teda bude o 7:30 večer a vy si můžete zajít na Hannu Montanu v českém znění. Už minule v rámci vlastně eventu Čaj jste mohli navštívit místo plné upíru, vlkodlaků a taky rozdělení na týmy Edward a tým Jacob. Ano, tušíte správně, že se tady bavíme o stmívání, to si vzalo na paškál vlastně Archa Plus a akce Čaj v minulosti, právě v tom předchozím eventu jakožto téma, no a tentokrát tedy bude večer patřit jediné ikonické blond a tajně dvojité Haně Montaně a na místě tedy vystoupí Pavlína Kostková-Dittrová, což je český hlas Hany Montany a taky Petr Neskusil, což je český hlas Olivera Oakena právě z tohoto seriálu. Čeká vás tedy večer plný živého dabingu legendárních scén, taky historek z natáčení, nostalgie, kterou vaše vnitřní dítě absolutně neunese a bude toho určitě spousta dalšího. 19:30, akce Čas, pražský prostor Archa Plus, a pokud jste milovali Hannu Montanu, no tak se prostě vypravte.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Mark, domácí kytarovka I Love You Honey Bunny. Pokud máte rádi jejich zvukovou paletu, tak připomínám, že v letošním roce pojedou obrovské v turné všude možně, takže pokud patříte mezi fanouškovstvo, určitě si najdete místo, kam si na ně v letošním roce můžete zajít. Teď už ale ukázka z nového dílu podcastu Boys. Jeho hostem byl tentokrát herec Jan Cina. Rozpovídal se o životě po rozchodu, o tom, že teď vlastně dohání věci, které kvůli brzkému vztahu prošvihl, no a zmínil rozdílné názory jeho a rodičů na terapii, která mu osobně ale velmi dlouhodobě pomáhá. Celý tento díl už teď k nalezení a poslechu na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Dát váhu nějakým svým pocitům, že to fakt není v pohodě a že se v tom necítíš prostě dobře, že právě, když se vrátím třeba k té konzervatoři, a já to zase nechci tu konzervatoř úplně nějak obviňovat, že může za všechny moje traumata, jako tam samozřejmě je to ta kombinace tebe a těch věmů, který k tobě přicházejí, ale že jako tam jsem si procházel různýma věcma, který možná jsou normální, ale jako já fakt to se mnou jako hodně cloumalo a hodně jsem tam měl různý jako, že zpětně bych to nazval asi opravdu nějakou depresí začínající, nějakýma jako, nevím, úzkost má, jako nechci se nějak zahrávat s těmahle pojmama, ale že teď zpětně vidím, že vlastně to nebylo úplně v pohodě. A já jsem to nějak si říkal, to k tomu patří, to prostě musím zvládnout, přesně. A nenapadlo mě to ani jako s někým sdílet, nějak to jako říct si třeba o nějakou pomoc. Je to vlastně zajímavý. A až právě v nějakém dospělejším věku hodně, tady dneska teda zmiňuji zase toho Petra, ale právě v tom vztahu třeba on byl, myslím taky někdo, kdo mě jako v těch terapiích podporoval a nějak jsme společně jako v tom viděli smysl, že je dobrý na sobě pracovat nejenom prostě ve fitku a pracovat na tom fyzičnu, což si myslím, ale že se nějak i jako pojí, že vlastně opravdu fungující tělo a fungující mysl, jako když je to nějak kompatibilní, tak je to úplně super. Takže jsme nějak každý směřovali nějakýma terapiema, prací prostě na sobě a na nějaký duši a na tom v tom se zkusit v sobě vyznat. A je to jako hrozně nápomocný a je to fakt jako skvělý a samozřejmě a je asi i rozdíl fakt generační možná v tom, protože moje rodiče, který myslím, že jsou velmi otevřený a nějak si jich vážím a myslím, že díky nim jsem tím, kým jsem a jsem s tím jako spokojený, myslím, že jsem nebo snažím se být nějak jako dobrý člověk, tak pro ně třeba to, že chodím na ty terapie, oni vlastně to moc nechápou, že mají pocit, že si tím jako škodím a že to je složitý a že tam jako zbytečně trpím nebo něco takového. A já to vlastně vidím jinak. Mám pocit, že oni by měli taky chodit, že by jim to jako hodně pomohlo. Dneska je těch způsobů, že jo, jako už milion, dá se najít fakt, co ti vyhovuje, kdo ti vyhovuje, to samozřejmě o tom individuálním přístupu, že každému se nechce člověk prostě svěřovat, nějak to musí, nějaká chemie tam vlastně musí taky podle mě fungovat. Ale přijde mi to skvělý a myslím si, že dnešní generace mladá právě jako je, možná už tím, že jejich rodiče jsou teď, dejme tomu, třicátníci a vejš, no rozhodně vejš právě čtyřicátníci třeba, tak a nějak jsou už naučený nebo vůbec připouští, že je možno pracovat se svýma nějakýma pocitama, emocema, tak mám pocit, že teď ta mladá generace je tomu jako mnohem víc otevřená, někdo říká, že možná je až přecitlivělá. Já si myslím, že ne, že teď fakt se děje takových věcí a všechno se tak rychle posouvá, že nebo pak je super, že je přecitlivěla, pokud bychom to tak chtěli nazvat, že prostě je super přece, že cítíš nějaký věci a když si s nima nevíš rady, tak je super, že můžeš podle mě říct svým kámošům, hele, já prostě nevím, co s tím a jdu za nějakým odborníkem, s kterým to chci probrat, protože mi v tom není dobře a to je prostě skvělý, to lepší, než v tom zůstávat.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Baseline, Yuki Gerich, tohle Georgia Smith se skladbou The Way I Love You na vlnách Rádia Wave v pondělním odpolední. 17 hodin, 30 minut k tomu. No a my se společně posuneme časem o hezkou půl hodinku napřed, protože to bude přesně okamžik, kdy ve vysílání Waveu odstartuje z Brusu nová epizoda našeho podcastu Fasády. Dá se stěhovat každý rok a přitom si byt zařídit hezky? A co když seženu bydlení v centru města za přijatelnou cenu, ale je tam záchodové prkénko se zalitou škeblí? V novém dílu našich fasád architektka Adéla Křížková radí, co do čeho vlastně se v pronajatém bytě vyplatí investovat a co takzvaně udělá největší parádu. Pokud je to příběh i pro vás, rozhodně nepřelazujte, zůstaňte u svých přijímačů. Radio Wave bude pokračovat i po on-air vysílání a tentokrát s podcastem Fasády.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Asi se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No a v pondělí 15. června už nabízím poslední várku kulturních tipů na dnešní večer. Takové last minute pozvánky a tentokrát tedy na koncerty. Brněnské divadlo Husa na provázku, tak to je místo, kam se už v 19 hodin můžete vypravit na vystoupení tria Sakoby. Vlastně v čele je Radek Zapadlo, který se na české jazzové scéně s velkým úspěchem pohybuje už čtvrtstoletí. No a na tomto koncertě trio pokřtí už druhou řadovou desku s názvem Sun, opět vydanou u Bivak Records. Pokud to chcete zažít, 19. hodina a brněnské divadlo Husa na provázku. Přesun do Prahy, do pražského prostoru Bike Jesus, tady 8. večerní hlásí start, no a zajít si můžete na legendární americkou black metalovou kapelu Agriculture. Jako support Healing Wound, což je kapela z britského Brightonu, takže hned dvě zahraniční formace dnes ve 20 hodin večer a pražský Bike Jesus. No a teď je pozvánka pro ty z vás, kteří se nacházíte takzvaně kdekoliv, kde máte přijímač a můžete naladit vlny Rádia Wave, protože je pondělí a to znamená, že v 9 hodin večer si můžete naladit naši stage, kde dneska budeme poslouchat koncert Dua Jura a to z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag. Jura, tak to je španělské hudební duo, které propojuje prvky taneční elektroniky a popu. Ve své tvorbě vytvářejí až vlastně takové zvukové krajiny, které jsou postavené na eterických vokálech, na melancholických melodiích a taky propracované elektronické produkci. Dnešní stage vypukne přesně v 9 hodin večer, tak nezapomeňte naladit vlny Rádia Wave.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Shady Nasty se skladbou Hardstyle, tak já doufám, že pro vás dnešní pondělí nebylo ani Shady, ani Nasty, že bylo naopak velmi příjemné a uklidňující, že jste to zvládli a že to máte za sebou a třeba vám k tomu taky pomáhalo vysílání Rádia Wave. Od 18. hodiny už budete, a to za chviličku, ladit z Brusu novou epizodu podcastu Fasády s mou drahou kolegyní Alenkou Harciníkovou. Ve 20 večer pak hitparáda neobjevených Starter. Tentokrát jsme pro vás zažili výpravu na budějovický Majales, odkud právě bude tato aktuální epizoda. No a pak 9. hodina večerní bude patřit naší stage, tedy živému koncertu přímo ve vysílání Rádia Wave, tentokrát s španělským hudebním duem Jura. Máte se na co těšit, rozhodně nepřelazujte, zůstaňte s námi až do večerního času, dokud na to, tedy pokud na to budete mít prostor. Já se s vámi loučím, ale za mikrofonem pro vás tady budu zase zítra od 15. hodiny odpolední. Tak se mějte do té doby moc hezky.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty. Špína. Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
3: Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Radio Wave.
2: Ahoj, já jsem Alena Harciníková a vítám vás u dalších fasád. Pořadu, ve kterém odkrýváme tváře města až na cihlu. A dneska půjdeme až za cihlu. Zajímá mě totiž, jak si v dnešní nejisté době plné krátkodobých nájemních smluv zařídit byt, ve kterém žijeme. Zamýšlet se nad tím budu s architektkou Adélou Křížkovou, která má ve stavění a designování interiéru bohaté zkušenosti. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak začneme takovým zasněním, aby jsme se do toho hezky dostali. Kdybych teď měla byt úplně prázdný, nejdokonalejší, ideální, který si můžu přizpůsobit, jak chci, a přijdu za váma, tak co byste mi doporučila, čím bych měla začít? Je to výbava, materiály, dispozice?
3: Tak asi první mojí otázkou by bylo, jestli to je byt, který je před rekonstrukcí anebo po rekonstrukci.
2: Tak řekněme, že před rekonstrukcí, abychom se do toho mohli pustit.
3: A je to starý byt, aby jsme se do toho pustili. Přesně. Opravdu od té cihly. Jo, tak to by bylo super, to bych byla moc ráda, kdybyste se na mě takhle obrátila v budoucnu. Tak určitě jedna ze základních věcí by byla jako ta samotná dispozice. Vlastně podívat se na ten byt, na jeho jako současnou, na jeho současný rozložení a vlastně nějak si zrevidovat to, jestli to vyhovuje jako vašim požadavkům a jako požadavkům vůbec na bydlení v současné době, protože se teda bavíme o nějakém jako bytě vlastně ze starší doby. Taky se často stává, že se třeba propojují byty dva, protože když se tady bavíme teda ve snech, tak pravděpodobně byste si koupila třeba dva byty a ty byste propojila
2: v
3: jeden.
2: No to by bylo úplně ideální.
3: Takže si myslím, že prvním krokem by určitě byla ta dispozice, protože i když se to nemusí zdát jako pro ten interiér jako takovej to nejpodstatnější, tak to v podstatě v tom užívání potom jako je jedna z těch nejdůležitějších věcí, aby se vám v tom bytě dobře pohybovalo, aby ty místnosti na sebe dobře navazovaly, aby byly dostatečně velký nebo naopak třeba nezbytečně velký. Takže tak.
2: Dá se to nějak obecně odhadnout, třeba co se nejčastěji mění v těchto těch bytech před a po rekonstrukcích?
3: Myslím si, že určitě jedna z takových těch nejběžnějších změn je, že dřív se kuchyně dělala jako samostatná místnost a dnes chce každý kuchyni v obývacím prostoru. Tak to bych řekla, že určitě jako jedna z těch jakoby běžných změn, které samozřejmě nejsou jenom vizuální změnou, ale je to ta technická změna, protože to znamená, že se jako mění rozvody vody a takovéhle věci, ale většinou to jde. Občas se třeba přidělává další koupelna, nebo se naopak ruší takový ty malý technický místnosti, nebo dřív se dělali ve starších domech pokoje pro služky, které jsou vlastně většinou hodně malinký, tak ty se většinou ruší. Tak to mě tak napadá takhle z čistého zamyšlení.
2: Když si rozmyslím ty dispozice toho bytu nebo to rozložení, tak potom jsem slyšela, že je dobré investovat do materiálu. A jedna interiér designérka mi i říkala, že můžu klidně první rok spát na madraci, když si zainvestuju fakt do dobrých materiálů. Je to něco, s čím souhlasíte?
3: Jo, s tím určitě souhlasím na 100% a určitě si myslím, že to je ten postup, kterým bychom se měli vydat, že jakmile si teda jako ujasníme dispozici, tak se řeší ty věci, na které už potom v budoucnu nebudete chtít sahat. A přesně myslím si, že základem jsou jako kvalitní a přírodní vesměs materiály, jako podlaha, stěny, dveře, okna, věci, které prostě v tom bytě hrají tu nejpodstatnější roli a jsou to ty věci, se kterými v podstatě už nebudete hýbat. Asi vlastně to pravidlo je, že vlastně to jsou ty věci, které nepřesunuté rukama. A tak tam bych určitě nešetřila a souhlasila bych s paní designérkou, která vám to řekla.
2: A potom teda už je vybavení. Když už tohle všechno zvládnu, tak v ten moment si můžu teda začít pomýšlet na nějaký ten nábytek a věci, které bych do toho bytu reálně dala.
3: Pak asi přesně, pak je ten krok toho nábytku, že pokud přesně se bavíme o o vašem vysněném bytu, který je váš a který není váš pronájem, tak tam už opravdu můžeme jít do toho detailu toho, že řešíme kuchyni na míru, řešíme ty věci přesně jako už pro ten byt jako takovej a pro vaší, dejme tomu, dlouhodobou budoucnost a investici. Takže tam si pak myslím, že ten další krok je to vybavení, který je to pevný, ten nábytek na míru, a nezapomenout třeba na textilie, protože ty hrají taky velmi důležitou roli a většinou z mý zkušenosti je to třeba docela významná položka v rozpočtu v tom interiéru a lidi jsou z toho třeba překvapení, ale potom, když se do toho jako správně zainvestuje, tak jsou všichni hrozně spokojení, protože si myslím, že to vlastně patří do toho interiéru.
2: A textiliemi myslíte koberce?
3: Myslím koberce, závěsy,
2: závěsy.
3: Na okna.
2: To mě ani nenapadlo.
3: No právě.
2: Vidíte to.
3: Závěsy.
2: Ale teďka teda udělám taky tududum, protože jsme v realitě, vracíme se zpátky z tohohle snění. My teď žijeme v době, kdy si většina z nás takovéhle byty asi úplně dovolit nemůže. Máme spíš nějaké krátkodobé nájemní smlouvy většinou na rok, ale pořád vlastně chceme bydlet hezky. Teď teda víme, že už jsme v situaci, kdy ty dispozice asi úplně nepředěláme, zároveň ani ty materiály úplně nepředěláme. Dneska, když jsem si ještě dělala rešerši, tak jsem našla takový zajímavý článek, kterých je hodně, pro majitele bytů, jak zařídit byt, než ho dáte vlastně do podnájmu. A třeba jedna z prvních pouček, kterou jsem se ve většině těch článků dočetla, je rozhodně neinvestujte do dřevěných podlah, protože vám to ty nájemníci prostě zničí, takže tam dejte lino a všichni budete spokojení. Takže z toho usuzuju,
3: to je smutný,
2: že...
3: No.
2: Přesně tak, z toho usuzuju, že teda ani ty materiály asi nebudou dobrý, tak v ten moment do čeho teda investovat?
3: Mm-hmm. Já, když jsem se zamýšlela s přípravou na tento rozhovor, tak jsem si říkala, tak prvně asi ideálně hledat byt, kde je dřevěná podlaha, pokud to jenom trochu jde. Protože to je ten základ, který se pak bude jako lépe vybavovat. Nebo já to tak jako asi osobně mám fakt hodně, že jako vinylový podlahy mi přijdou vlastně fakt hrozný a už to jako udává ten charakter potom dál a těžko se s tím pracuje, ale říkala jsem si tak, pokud mám pronajatý byt s vinylovou podlahou, tak pravděpodobně asi nebudu investovat do toho, abych to na vlastní náklady vyměnila. Tak jako napadá mě, pokud se třeba jedná o ten jako pokoj vlastně obytnej, třeba to vymyslet s nějakým jako větším velkoformátovým kobercem, který třeba může mít i nějakou jako výraznou barvu třeba a vlastně udá té místnosti jako úplně jiný charakter, upozorní na sebe a upozadí to pod tím. Tak to mě jako napadlo jako takový řešení od interiérové architektky. A k tomu ještě obecně jako mě napadlo, že bych se snažila jako nepotlačovat, pokud to jenom trochu jde vlastně charakter toho bytu, ale spíš to jako vyzvednout nebo nesnažit se to nějak skrývat vlastně ty nedostatky třeba, co tam jsou, ale vlastně spíš to nějak jako doplnit něčím, co se vám líbí, ale vlastně nesnažit se to jako zamaskovat, protože to vlastně vždycky bude asi jakoby vidět, že se tam něco snažilo se skrýt a nebude to fungovat.
2: A naučila byste mě aspoň trošku hledat tyhle ty věci, když třeba přijdu do toho prázdného bytu. Teď si teda představme, že čerstvě jsem si pronajala byt, který už je nějak zařízený, můžeme doufat, že má ty dřevěné podlahy. A teď tam přijdu a rozhlídnu se, tak na co se mám třeba podívat, abych třeba pak si zvolila, co teda vyzdvihnout v tom bytě, čeho, jak dodržet ten charakter.
3: Mm-hmm. No, já si myslím, že je to přesně, že jedna věc je ta podlaha a druhá věc je třeba výška stropů. Samozřejmě čím vyšší strop, tím to bude jako příjemnější na obývání. Taky bych se určitě koukla na okna. Třeba ve starší zástavbě, jako jestli jsou v jakém jsou stavu. Samozřejmě, když jsou to dřevěná okna, tak jsou jako na pohled krásnější, ale když by byly zase v úplně nějakým jako havarijním stavu, tak je to poměrně nepříjemný nažití. My máme jako hodně starý okna v kanceláři a jako ta prašnost vlastně v tom centru a je poměrně velká, takže jako na to, že tam jsem přes den a pracuji, mi to nevadí, ale kdybych si představila, že to mám jako v ložnici, tak by mi to možná vadilo. Ale tak to zase, no, už jsou takový ideální. Já myslím, že člověk asi vždycky hledá nějaký kompromis a myslím si, že u toho bydlení je to o tom, že se jdete podívat na nějakou prohlídku a buď vás to osloví, nějak se vám tam jako líbí, nějak to na vás dobře dýchá a pak už to jako, pak už se to nějak jako domyslí, no, že asi člověk nemůže čekat, že najde jakoby ideál, ale když jsme se jako začali od té podlahy, tak bych k tomu přidala asi fakt i třeba ty jako okna a stěny, výšky stropů a třeba stav té kuchyně, no, protože to většinou je to tak, že ta kuchyně tam nějaká je, v Čechách minimálně to tak asi je.
2: K tomu ještě přidám, že když jdete na tu prohlídku, tak sice na vás dýchne ten byt, ale zároveň je tam s vámi asi 6 dalších lidí, kteří
3: minimálně
2: tam dýchají taky a pak už jenom hrozí nebo rozhoduje, kdo první doběhne do nejbližšího bankomatu a vybere zálohu, kterou dá takhle na ruku tomu pronajímateli. Tak jenom tady vždycky budu takhle přihazovat tu realitu, protože zrovna hledání bytu je moje velká expertíza. Mm. Ale pokud teda najdeme takovýhle byt a pořád se to dá vládnout, ačkoliv je to těžké, tak já jsem přemýšlela třeba nad nábytkem. Je vhodný kupovat do takového bytu nebo schánět nějaký krásný, trvanlivý nábytek, nebo se mám vydat radši do krámu s masovými kuličkami a dát si je tam a pak si teda nakoupit něco, co mi vydrží rok a pak nebudu smutná, když se budu muset vystěhovat?
3: Já si myslím, že se vyplatí do toho zainvestovat. A vlastně můj přístup je asi takovej, že si myslím, že by se že vlastně kusy nábytku by se měly kupovat s rozmyslem, ať už je to jako do bytu, který je váš, anebo který není váš. Že jsou to jakoby vlastně věci, které si pořizujeme stejně tak, jako si pořizujeme oblečení, nebo no, jako mají větší trvanlivost než oblečení pravděpodobně, ale jako myslím v principu, že bychom o tom měli uvažovat, jako že jsou to nějaké věci, které doplňují náš život, které ovlivňují náš každodenní život a je to i vlastně součást nějaký naší osobnosti, nějakého charakteru a myslím si, že to je takový, jako že to funguje na obě strany, že nám to něco může dávat, ale zároveň to potom jako i vyzařuje něco jako pro ostatní třeba například, nevím. Já bych řekla, že ideální je nějaký kompromis a mix těch věcí, kdy určitě nemá smysl kupovat všechno nejdražší a nejkvalitnější a zároveň zase určitě ne nejlevnější. Určitě pro nájem bude dobrý kupovat nábytek, který je variabilní, se kterým se dá hýbat. A vlastně to je asi ta jediná poučka oproti vašemu vysněnému bytu, který jsme propojili z dvou malých bytů na byt 150 metrů čtverečních. Tak tam už můžeme jít do toho, že to bude nábytek na míru třeba někde. Ale tak když to je byt na pronájem, tak pravděpodobně nebudete nic dělat na míru, nic vestavovat nikam, pokud se teda nedohodnete s nájemcem, což taky může být samozřejmě cestou. Každopádně, když to bude cokoliv, co můžete jako vzít rukama a s pár šikovnými silnými muži to někam odnést spolu s vámi do dalšího pronájmu, tak mám pocit, že se to jako vyplatí a že, nebo minimálně já jsem k tomu vždycky tak, nebo přistupuji k tomu, když si jako pořizuju věci i sama, takže vždycky jakoby přemýšlím, jestli ta věc se mnou může jít dál a jestli se hodí k věcem, který už mám. Vlastně je to taková jakoby vaše osobní kolekce a sbírka a myslím si, že i jakoby jsou věci, které se dají pořídit jako v domě s masovými kuličkama a můžou vám vydržet, že vlastně záleží kouknout se vlastně na ten materiál, držet se hlavně nějakých jako kvalitnějších materiálů, ať je to jako třeba dřevo nebo kov. A teď zrovna tam třeba je taky taková ta kolekce, která se vyloženě zaměřuje na jako modulární a skládací typy nábytku, který právě třeba slouží do menších bytů, což už zase vlastně se spojuje asi třeba s pronájmy. A pak bych taky určitě zmínila, že je fajn se zaměřit třeba na nějaký vintage kousky. Myslím si, že to může znít jako něco, co třeba není pro každýho, ale myslím si, že když se nad tím zamyslíme hlouběji, tak si myslím, že to skoro pro každýho je. Myslím si, že to nemusí být o tom, že jdete hledat věci na blešák nebo že naopak jdete do nějakého opravdu jako krásného antiku, kde mají opravdu jako starožitnosti za spoustu peněz, ale jako myslím si, že každý třeba máme nějaký kusy i klidně jako doma nebo u rodičů doma, něco, co s váma může jako dál růst nebo se to může nějak jako pozměnit a vlastně je to právě podle mě něco, co dodá charakter nějakému vašemu žití třeba ve městě, kde jste se nenarodili, odkud nejste, ale vlastně si to vezmete sebou a pak to může s váma jít dál. Tak to si myslím, že může fungovat dobře.
2: To mě vlastně moc těší, že říkáte, protože já jsem si teda vybavila byt, abych šla z kůží na trh s skříněmi po babičce, které jsou přesně takový ty pevný, dřevěný, na nožičkách ještě, což jsem taky četla, teda jestli mi potvrdíte, že když máte věci na nožičkách, tak ten byt může působit větší, než když je to až na zemi, je to tak?
3: Asi určitě, jo.
2: Ale zároveň přesně, jak jste popisovala, tak pak se mi děje, že stala jsem se mistryní Tetrisu, nejenom teda v naskládání věcí do dodávky, ale zároveň i ve vyskládání v dalším pokoji, protože občas bydlíte v pokoji 25 metrů čtverečních a pak se přesunete do pokoje, který má 15 metrů čtverečních a musíte to vlastně nějak vyřešit nebo vymyslet. A chtěla jsem k tomu právě ještě říct, no, že si myslím, že reuse centra jsou na tohle vlastně asi fakt fajn. Zároveň v Praze existují i místa, která vám pomůžou ty vaše kousky obnovit nebo třeba znovu natřít. A asi ta péče o ten nábytek je taky důležitá. To je
3: přesně
2: něco, co
3: tak
2: trošku zanedbávám.
3: Je pravda, že já jsem si třeba takhle opravila křesla po babičce a jsou prostě úplně skvělí, jakože jsme jim vlastně dali úplně nový život. A i babička sama prostě, když je pak viděla, tak z toho byla úplně nadšená. Takže to je takový, jakože si myslím, že to vlastně dodává, že to je vlastně mnohem cennější, i když jako je to taky nějaká investice samozřejmě, tak ale že právě zase vím, že dalších třeba 30 let budou jako sloužit a v poměru ta investice byla jako velmi podobná, jako kdybych šla do nějakého retailu a koupila si tam prostě nějaký obyčejnější vlastně křesla a pravděpodobně by mi nevydrželi 30 let. Takže si myslím, že má určitě smysl se nad tím zamyslet a že opravdu ten vintage nemusí znamenat, že to je prostě halabala nebo jiroutka. Může to být jakoby mnohem modernističtější jako věci, které jsou vám třeba bližší jako vizuálně. Takže si myslím, že tam jako si s tím dá hrát a přesně, jak jste říkala, těch možností je hodně v Praze, kde se dá nábytek pořídit nebo nechat repasovat. A nebo existují i jako na webu spoustu online marketů, ať už jako českých nebo zahraničních.
2: Ještě by mě zajímalo pak to rozložení toho samotného pokoje, pokud se teda ještě budeme držet v tom pokoji, protože pokud se bavíme o spolubydlení, tak často na tom jednom vlastně pokoji těch 20 metrů čtverečních, řekněme třeba, to bych řekla, že jsem vlastně docela velkorysá, se děje všechno. Jíte tam, spíte tam, často potřebujete si i nějak odpočinout. Mně se to hodně potvrdilo v době covidu, kdy jsem vlastně v tom pokoji trávila veškerý svůj čas, měla jsem online školu i online práci a v ten moment mě to donutilo rozdělit si ten pokoj do různých zón. Tak by mě zajímalo, jak to vlastně udělat nějak nejefektivněji, nebo i vlastně nějakým nejhezčím způsobem a zároveň třeba jestli zvolit nejtmavší místo pro postel nebo jestli nad tímhle nějak ještě přemýšlet.
3: Jako nejproblematičtější mi přijde to jezení, to jídlo, nebo aspoň já sama to vnímám jako něco, co nerada dělám v místnosti, kde možná spím. Nebo...
2: To je ještě jim třeba v posteli. Jako.
3: Přesně, jako samozřejmě jsem to taky jako dělala, ale když se nad tím jako zamýšlím, tak když se přesně budeme bavit o nějakém ideálu nebo o tom, jak bychom to jako chtěli mít, tak mám pocit, že to jezení by bylo fajn jako dělat někde u nějakého jídelního stolu a třeba ideálně nekoukat do telefonu nebo do počítače.
2: Nebo přesně na počítači,
3: koukat
2: na něco.
3: Třeba z okna nebo povídat si s někým, s kým jím. Já třeba osobně fakt vidím hrozný rozdíl, když jako jím sama a když jako jím s někým, že to je vlastně mnohem jako fakt lepší nejíst sám. Tak to jsem odbočila. Každopádně třeba ohledně spaní mě napadá, že si myslím, že bychom se nemuseli tolik bát třeba skládacích postelí nebo jakoby rozkládacích pohovek. Že vlastně je to jako věc, kterou si spoustu lidí přesně představí jako strašně nepohodlnou, ať už jako na tu samotnou organizaci a to, že to každý večer rozkládám. A zároveň, že to je třeba nepohodlný na spaní, ale když se zrovna do takovéhle věci jako zainvestuje maličko víc, tak to může být jako velmi pohodlná postel, která ale vlastně přes den funguje jako pohovka a myslím si, že to udělá třeba opravdu jako velký rozdíl, že vlastně nežijete vlastně v té ložnici, protože když jste jako v pokoji, kde je většinou docela velká postel, protože nikdo nechce mít malou postel, takže všichni přesně. I v jednom máme velké postele, tak jako vlastně v tu chvíli vy žijete přesně v té ložnici. A pokud tam jako jste celý den, není to tak, že ráno odejdete do práce a večer se tam vrátíte, tak přesně to je asi to, proč jste se na to ptala, protože to člověku jako nepřipadá úplně ideální, cítí, že je něco jako špatně. Takže mám pocit, že ta rozkládací pohovka může být jako fakt řešení, že bychom se toho nemuseli tolik bát. A že třeba je to jedna z věcí, co mě vždycky, když jsem žila v nějakém jako bytě, kde jsem právě neměla přímo obývací jako prostor, tak mě to vlastně strašně štvalo právě, že jsem furt kolem té postele vlastně celý den samotnou. Takže bych se určitě nebála zainvestovat zrovna třeba do nějakého rozkládacího gauče, pohovky, něčeho hezkého, co vám bude dělat radost a co bude přes den jako fungovat jako pohovka. A pak už přesně, pak už tam budete mít pracovní stůl a jíst budete v kuchyni a máme to vyřešený.
2: Jupí. Ještě k tomu oddělování těch zón mě napadlo, že já jsem si tam třeba dala takovou tu fakt jako dřevěnou skříňku, která je fakt, vypadá skoro jako žebřík, na kterou jsem narovnala spoustu kytek, což je taky téma, ke kterému bych kytky, se ráda dostala kytky. A to mi vlastně pomohlo trošku oddělit třeba tu postel od stolu. A ještě by mě vlastně zajímalo stavět nábytek do prostoru, to znamená jako nemít ho jenom podél zdi, ale vlastně se trošku jako narušit tu čtvercovou nebo obdélníkovou část toho pokoje. Je to taky nějaká cesta, jak to udělat?
3: To už se obávám, že nejsem úplně schopná takhle říkat
2: obecně.
3: Rozumím tomu. Takhle z prvního dojmu mi to připadá, že si to spíš neumím jakoby představit, ale myslím si, že určitě to určitě záleží asi na kousku toho nábytku a může to fungovat. Ale možná bych se vrátila i k těm oblíbeným textilím mým, protože si právě myslím, že to může být třeba taky jako dělící prvek v rámci pokoje, který vám může vlastně dobře posloužit a udělat si třeba kolem postele jako závěs rozhrnovací, může být docela cool.
2: To je pravda, to se mi líbí, tahle představa.
3: Ale jako ty závěsy ve finále s váma taky můžou cestovat, když se budete stěhovat do podobně vysokých bytů.
2: Doufejme.
3: Takže si musíte na začátku zvolit, prostě jak vysokém bytě budete chtít nadále žít. A pak už jenom podle toho hledat další pronájmy a stěhovat sebou závěsy.
2: Tak závěsy se když tak dají vyměnit, to není tak složitá věc. Ale ještě ty kytky, to je taky taková poučka, kterou nevím, kde jsem, možná jsem jenom někde odpozorovala, že to, co nefunguje, se dá zakrýt kytkou. Ale obecně ty kytky v tom bytě, je to taky jako věc, která funguje. Předpokládám, že
3: jo,
2: asi,
3: určitě. Jo. Jako myslím si, že to je 100% součást toho interiéru a asi všichni občas bojujeme s tím, že nám kytky umírají.
2: Je to tak?
3: Na to asi nejsem odbornice tady, to budete muset pozvat někoho jiného. Ale určitě si myslím, že to je důležitá součást interiéru. Já se potýkám s tím, že se mě klienti ptají na to, jako na co si ty kytky mají postavit, že s tím mají jako problém, ale to už jsou takový ty detaily přesně u lidí, kteří si řeší to svoje finální vysněné bydlení a pak už jdou do toho detailu, že řeší, jestli květináč, že nemůže být na zemi, protože pak tam neprojede robot a to už jsou jiný problémy.
2: Oni mají roboty, lidi vlastně, jo, jo. To jsem zapomněla. A ještě jedna věc.
3: Ale ještě bych řekla, že vlastně si myslím, že třeba ohledně, jako když se budeme fakt bavit teda o tom interiéru a nějakým a rostlinám, takže třeba hezky funguje nějaký jako klastr, nějaký jako uskupení kytek třeba různých výšek vedle sebe, že to vytvoří takovou fakt jakoby malou džungličku, že to vlastně může být jako hezký. Takže a nebo pak popínavky.
2: Aha, závěsy, popínavky a malá džunglička, to se mi stále líbí. A ještě poslední dotaz téhle sorty je, že často tyhle ty studentské byty bývají dost tmavý. A tak fungují zrcadla, svíčky a nebo ještě jedno celé téma, které jsme ani nenakousli a to jsou druhy osvětlení, protože taky vím, že teda stropní osvětlení je velký ne a spíš bychom měli využít různý, tak jak s tímhle pracovat.
3: Mm-hmm. Jasně, to je důležitý hodně osvětlení a osvětlení přirozený ideální je samozřejmě ideální je přirozené osvětlení. Když je ho pomálu, tak si ho musíme doplnit. Já bych neřekla, jako, že úplně to stropní osvětlení je to špatný, ale vím, jak jste to myslela, že je jako hezký, když máme ty ambientní možnosti a nesvítíme se jenom tím centrálním jako stropním světlem. Ale že ohledně toho stropního osvětlení existují jako možnosti, jak i třeba to udělat příjemně. Třeba jako napadá mě cesta třeba nějakého velkého papírového lampionu, který jako vlastně udělá velmi příjemný světlo a zároveň to třeba dodá i docela jako hezký vizuální prvek do toho pokoje a není to takový to jako utilitární stropní osvětlení a samozřejmě lampičky těch není nikdy málo, záleží na teplotě toho světla, samozřejmě je příjemnější ta teplejší žárovka, aby tam to bylo příjemný. Jako myslím si, že čím dál tím víc se vyrábí spoustu takových těch přenosných lampiček dobíjecích, které jsou jako za mě úplně super, sama mám asi 3 a jako strašně ráda si s tím hraju, už se tak jakoby přenáším zrovna podle potřeby, tak to si myslím, že je určitě super věc. Ale zároveň, když jste začínala s tím přirozeným denním osvětlením, tak když je ho málo, tak je fajn třeba si i přesně mít nějakou lampičku třeba u toho pracovního místa právě zase s tím studenějším světlem, který je to denní a který vás jako naopak probudí prostě trošku k životu. Měli jsme to takhle jako dřív ve spolubydlení, že kamarád měl jako vlastně rozlišený osvětlení v pokoji právě podle toho, jako, že pracoval z domova hodně a cítil jako rozdíl mezi tím, když prostě na sebe svítí tím jako studeným světlem ráno, který je vlastně pro nás to přirozený, a než kdyby si rozsvítil prostě takovou tu ambientní lampičku, která je příjemná večer, ale když si s ní budete svítit prostě v 9 ráno, tak se vám nebude chtít u toho pracovat, ale spíš se vám bude chtít zalíst zase do postele.
2: A to je vlastně i hezký rozdělení těch míst, že vlastně to můžou být i takový světelný ostrovy, kterými trošku víc určujou, co kde budu dělat.
3: Myslím si, že i ty kytky to ocení. Mm-hmm. Ale nejsem odbornice, ale řekla bych, že jo, že i ty kytky ocení jakoby různost toho, tý teploty, toho záření.
2: A ještě ty zrcadla, je to nějaká cesta, jak teda rozšířit světlo po pokoji?
3: Jo, super. Zrcadla, na to jsem nemyslela, ale myslím si, že zrcadla jsou jako super efektem pro prostor. A taky to není zrovna úplně ta nejdražší věc, nebo nemusí být. Takže určitě řekla bych, že zrcadlo klidně na jakýkoliv stěně i stropě může být. Může být fajn a přesně i vizuálně to jako zvětší prostor. A pokud třeba někdo nemá úplně rád zrcadla ve jako v nějaký výšce, jako kde se vidí třeba, já to třeba ráda nemám, tak pořád existuje možnost třeba ty zrcadla dát až jako výš, vlastně nad úroveň vlastně vás, což už vlastně jenom zvětšuje prostor, ale nějak vás to jako neeliminuje v tom jako v tom vašem, nevidíte se v tom zrcadle.
2: Když vystoupíme z toho pokoje a dostaneme se do celého bytu, tak my jsme se teda bavili o tom, že by bylo fajn mít ty podlahy hezký, ale já teda často ráda procházím různé realitky a koukám se na bytové bizáry, což ovšem moc doporučuji, je to zajímavý exkurs. A když už se vám teda povede sehnat byt v centru nebo někde v blízkém okolí a nedáte za něj úplně ledvinu za ten nájem a třeba tam ještě ani nejsou ideálně vavky, což je další věc, kterou úplně nechceme, tak se fakt často stane, že třeba na záchodě máme záchodový prkínko se zalitou škeblí a potom červený obkladačky. Tak dá se s tímhle nějak pracovat? A vím, že už to jsou fakt jakoby náročné otázky, ale já jsem třeba koukala, že na Instagramu jsou lidi, který většinou to jsou teda nějaké ženy, které využívají různé tapety, kterýma přetapetovávají
3: Já se pod takovýhle rady asi nemůžu podepsat, to se omlouvám.
2: Tomu rozumím, takže tady nepochodím.
3: Já bych doporučovala asi vyměnit prkínko. Jo, vyměnit záchodový prkínko, prostě něco trošku zainvestovat do svýho jakoby mentálního zdraví.
2: Rozumím tomu, tak prostě s některými věcmi nic neuděláte, ale prostě aspoň rozložení bytu teda trošku víme. Pokud se teda domluvíme s pronajímatelem, což je samozřejmě taky možnost, nebudeme tady říkat, že všechno je jenom špatný a musíme žít v nejhnusnějším bytě, to je nějaká realita, kterou jsem vykreslila i trošku ze zábavy, tak pokud se s ním domluvíme, že některé věci chceme vyměnit, tak samozřejmě vyměníme asi to, co se nám nejméně líbí, ale do čeho vy byste radila v ten moment třeba investovat?
3: Mm-hmm. Já si právě myslím, že může jako vzniknout nějaká jako iniciativa jako i ze strany právě těch nájemců v tom, že třeba právě chtějí žít trošku v něčem hezčím a že jim třeba stojí za to do toho pár tisíc jako zainvestovat a může se stát, že tam třeba může proběhnout nějaká domluva v rámci toho, že se třeba zainvestuje do nový kuchyně, která nemusí stát moc, ale prostě může třeba zlepšit ten současný stav, tak si myslím, že to určitě může být cesta a sama jsem byla svědkem několika kuchyní, které se dělaly jako v podstatě své pomocí a byly nakonec fajn, ale beru na vědomí, že se pohybuju mezi bublinou architektů, kteří jsou poměrně jako specifičtější v tom, jak si dokážou jako vyrobit věci sami nebo navrhnout věci sami, ale tak možná, myslím si, že v době Instagramu a YouTube se dá najít spoustu jako vizuálních referencí a nápadů, jak si jakoby pomoct i jakoby s poměrně levnýma věcma udělat něco lepšího. A třeba i v rámci těch podlah, třeba na tu podlahu nemusí přijít jenom koberec, ale existují různý třeba takový ty podlahy ve čtvercích, které se dávají třeba do tělocvičen a které jsou vlastně velmi jakoby příjemný na chození, protože se to
2: takový
3: dává...
2: Takový
3: ty měkoučky. Mm-hmm. A některý z nich mají třeba pěkný jako vzory a vlastně když se tohle jako to vlastně člověk zvládne položit v podstatě sám a trošku si třeba upravit vlastně takhle ten byt.
2: Tak pojďme si to shrnout. Takže nejdůležitější je najít si teda ideálně byt s hezkými podlahami. Pokud se nám to úplně nepodaří, tak tam můžeme dát nějaké textilie. Textilie obecně jsou důležité. Do nábytku investovat a pečovat o něj s láskou a pak samozřejmě nezapomenou na kytky a taky občas zalít. Takže pokud se dneska ještě nezalívali, tak teď je ta vhodná doba, můžete to udělat. Já moc děkuji za rozhovor. Myslím si, že nám to všem dalo spoustu cenných rad a že teď třeba budeme žít v o něco hezčích bytech nebo aspoň trošku líp rozložený. Tak děkuji.
3: Není zač, děkuji za pozvání.
2: Až na cihlu. Dneska bych vám v rubrice Až na cihlu chtěla dát dva tipy. První, co bych vám chtěla doporučit, je iniciativa nájemníků a nájemnic. To je organizace, která se snaží vytvářet lepší podmínky pro bydlení ve městech. Stále víc a víc lidí si nemůže dovolit vlastní byt a nájemní bydlení je tak stále častější volbou pro mnohé z nás. Bydlení v nájmu je ale také spojeno s velkou nejistotou, často nedůstojností a rostoucími ekonomickými náklady. A právě iniciativa nájemníků a nájemnic se snaží tyto podmínky změnit. Zároveň pokud byste měli jakékoliv nejistoty ohledně vaší nájemní smlouvy nebo nějaké nedorozumění s vaším pronajímatelem nebo pronajímatelkou, právě iniciativa nájemníků a nájemnic vám s tímhle může poradit. No a druhá věc, kterou bych ráda doporučila, protože jak jsme si tady s Adélou povídali, tak mě nějak naběhla velká nostalgie, tak je film Kulový blesk. Víc k tomu asi nemusím dodávat, myslím si, že se k tomuhle tématu skvěle hodí, takže pokud si taky chcete zazpomínat na vaše stěhování, tak se na něj podívejte a dejte si k tomu třeba dobrou brazilskou kávu. Já už se radši dneska loučím, mějte se hezky a ahoj.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: fantasy. Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio
1: Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny. Of a man, she gets.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio
1: Wave. Děláme vlny.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na rádiu Wave.
2: Vítejte na živém natáčení Starteru, hitparády neobjevených, rádia Wave. Já jsem Filip Černý, na stanici hudební dramaturg a moderátor. A tady na Sokoláku, na Budějovickém Majalesu, bude o vaší tvorbě, o vašich trecích, který jste přihlásili právě pro dnešní živák. Díky moc za to, že nějaký přišli. Už trochu míň děkuju za to, že třeba 4 treky přišly asi před půl hodinou, takže to se s tím pracuje potom trošku těžko, ale zkusíme třeba na to reagovat. Pokud jste dorazili sem a zjistili, že nejste součástí line-upu, tak za prvý bych chtěl říct, že to je skandální, ale právě proto teď přichází ta vaše šance, jo? A to třeba skrze Starter, protože krom Maržary a ještě jednou tě zdravím, ahoj.
3: Čauky.
2: Tady je taky dramaturgině Budějovického Majalesu Hanka Jonášová, ahoj.
3: Ahoj.
2: Je vidět, že jste lokální hvězdy, opravdu holky teda. Tak ta třeba může zajistit, že pokud se dnešní vaše tracky budou líbit, tak vás třeba i může zařadit, jo, do budoucna, do toho line-upu. Ale uvidíme, jestli tady vůbec někoho, kdo přihlásil song, budeme mít přímo. Já bych ještě chtěl pozdravit na dálku Martina Šolce, mýho kolegu, kamaráda, který tady dneska nemůže být, protože místo toho, aby oblažoval aktuálně jih republiky, tak oblažuje sever. Je v České Kamenici, kde organizuje festival, ale všechny vás určitě zdraví zpátky. Stejně tak vás zdraví všechny Josef Barták, který se aktuálně přebírá vysvědčení a měl to být s námi, ale možná pokud se mu podařilo dovázat tu kravatu, což když jsem ho viděl před pár minutama, tak ještě na tom byl bídně, tak se mu podaří třeba dorazit aspoň na posledních pár desítek minut toho dnešního vysílání. Poslední technikálie předtím, než se do toho opravdu pustíme. Chtěl bych jenom říct, že to, že se dneska třeba uslyšíte v rámci dnešního živáku svoji písničku, neznamená, že jste součástí hitparády Starter, protože aktuálně jedeme v takzvaném mimosezónním módu. To soutěžení probíhá vlastně od října do dubna a teď vysíláme ne každé pondělí od 8, ale každé 2 týdny a přinášíme různé rozhovory a právě třeba jezdíme na festivaly za vámi a pouštíme si vaše písničky. Pokud se chcete přihlásit do hitparády, tak na to je e-mailová adresa, která je funkční v podstatě non-stop, celoročně, a to je starter@rozhlas.cz. Ať už děláte hudbu v pokojíčku, jste producent, producentka, zpěvačka, úplně cokoliv, máte kapelu, tak všechno bereme. A sledovat nás můžete taky na Instagramu starter_radiowave. Tak díky moc, že jste tady. A my než se do toho pustíme, tak zvedněte prosím ruku, kdo dneska přihlásil písničku. Jestli tady někoho máme. Super. A nejste tady spolu třeba, jako vy čtyři, jste tady jednotlivě, tak to je ideální. Tak jo, ještě možná další představení našich hostek, protože už tady delší dobu sedí při mém monologu. Tak Maržo, co se změnilo v Budějkách třeba, co je novýho v Budějkách za poslední dobu? A jak to vypadá s tvým kariérním směřováním? Protože je to vlastně 3 roky zpátky, co jsi vyhrála Starter, od té doby si vydala druhou desku. Co je novýho v Budějkách?
3: Novýho v Budějkách? Já nevím, jestli vám mluvit za Budějce, nebo spíš za sebe. Vlastně Budějce vyhráli Evropské hlavní město kultury, který máme být vlastně v roce 2028, tak to je asi docela taková velká věc pro nás.
2: Proto se stěhuješ do Prahy?
3: Jo, přesně no. Jako prostě, aby toho nebylo na mě moc. A jinak, jako co se týče potom, co jsem vyhrála starter, no já jsem pak vlastně začala dělat učitelku na plný úvazek, takže pak jsem teda měla jeden šílený rok, kdy jsme odjeli fakt strašně moc koncertů a zároveň s tou prací to byl teda docela hardcore, takže teď mám pocit, že bylo takový klidnější období, co se týče té hudby. Podařilo se mi teda vydat album, což jsem ráda, že jsem stihla a
2: gratulujeme. Vyhodla.
3: Díky. A děkuji.
2: To album je skvělý, mimochodem.
3: Díky moc. Ale no, takže teď jsem, mám pocit, že teď jsem byla víc v módu učitelky, než v módu maržary.
2: No a pak tu máme Hanku, která je hudební dramaturgině budějovického Majalesu, tak už to děláš nějakou chvilku. Josef říkal, že vlastně o tom víš jako víc než on.
4: No to nevím teda, jestli je pravda. Ne, dělám to druhý rok.
2: Uh-huh. A řekni nám něco málo o svojí práci. Co všechno si zařídila pro letošek například?
4: Tak letos jsem obstarávala Stříbrnýho Rafaela a vlastně veškerou stage na Žižkárně, kde byl Recyklát, takže takový ty kapely, co se jezdí každý rok, jako Bonnie nebo Dopamine Youth a takhle. Hlavně ty budějický.
3: Nastřižená
4: hráz.
2: Můj oblíbený název, ano?
4: Jo. A i vlastně jsem obstarávala na včerejšek Johanelu, co byla na Piaristickém náměstí. To myslím, že byl i vydařený koncert, to bylo fajn. Takže tak.
2: Hmm. Ty určitě máš nějaký, jako, přestože třeba na ně nemusíš myslet vědomě, tak máš určitě nějaký kritéria, co hledáš vlastně na té konkrétní hudbě, na těch umělcích, umělkyních. Než vůbec zvažuješ, jestli by se hodili k vám do programu, tak dokázala bys to nějak pojmenovat, co to pro tebe je a co třeba budeš hledat v těch písničkách, které si dneska budeme pouštět?
4: Asi mě to musí většinou už tak jako na první poslech bavit. Že jako, když mě to na poprvé už tak jako nechytne, tak zkusím třeba ještě jednu písničku si pustit a když už ani ta druhá ne, tak už to většinou jako vzdám. Ale většinou bukujem to, co nás fakt jako, že si to pustím a fakt jako si řeknu, jo, super, a tak si tak jako kroutím do toho a je to super, takže.
2: Že když se na to dá kroutit, je to v pořádku, prosím vás.
4: Jo, já mám ráda takový kroutící.
2: No a u Marže mám pocit, že budeš hodně jako lpět na ten songwriting, na zpěv obecně. To jsou ty věci, které jsou pro tebe to, co hledáš?
3: No, asi jo, ale já teda vlastně, já jsem taky před už hodně lety pořádala Majáles tady a v tu dobu asi, nebo pamatuju si, že jsem se vždycky snažila se najít u těch kapel, jako jestli mají nějaký živák někde a pustit si ho, protože občas třeba ty nahrávky nemusí být prostě nejlepší, protože jsou drahý udělat třeba dobrý nahrávky, nebo nemusí být a může, ale může ta kapela být prostě super naživo, takže jsem to hodně hledala podle toho, no. A teď, jo, teď se to asi proměnilo, teď jako je to určitě nějaký songwriting a zvuky, no, je toho spoustu.
2: Super, tak já myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit. Jako první skladbu tady na budějovickém Majalesu ve startéru živě pouštíme Jenny, neboli kapelu Awake State a písničku Wake Up.
5: Starter.
1: Starter.
5: Hitparáda neobjevených.

0: Tak jo, to byla kapela Awake State, neboli autorka a zpěvačka Jenny a písnička Wake Up, tak prosím potlesk za odvahu, že přihlásila písničku. A Awake State je studentská kapela, hrající vlastní outrockové skladby. Píseň Wake Up je práce zpěvačky Jany Petru, která vydala na YouTube původně jako solový projekt, později ale vytvořila kapelu Awake State, která se teďka snaží prosadit na místní hudební scéně. Maržo, jak to na tebe zapůsobilo?
1: Jo, moc se mi líbil ten zpěv. Přišla mi zajímavá, jako v té produkci mi přišla zajímavá ta kombinace takových jako synťáků a těch pak takových metalových bicích. Zajímalo by mě docela, jestli ty bicí jsou nahraný live. Přišlo mi, že ne, ale nevím, může se plést.
0: Mám pocit, že se můžeme Janý přímo zeptat, jestli náhodou se nepletu, tak si to ty. Ahoj, tak jestli můžu poprosit Báru, jestli by dopravila mikrofon právě k Janě. Díky moc, tamhle jí máme. Tak klidně, Maržo, můžeš pokračovat a třeba se doptat na cokoliv, Jany, ohledně těch bubnů.
1: Jo, zajímalo by mě vlastně, jak jste to třeba nahrávali, jak to vznikalo, ta písnička.
2: Vznikalo to tak, že jsem to nahrávala u sebe v pokojíčku a bicí jsou dělený přes klávesy, takže je to práce mě. A tím, že nejsem bubeník, tak jsem to konzultovala s pár lidma, co bicím rozumí, aby to tak nějak dávalo hlavu a patu, a snažila jsem se, aby to aspoň trochu podpořilo to songu, protože aby to mělo nějaký drive a tohle.
0: Jak to vidí Hanka?
3: Jo, mně se to líbilo, i přesto, že tohle není úplně můj jako nejposlouchanější vlastně žánr, tak mě to jako bavilo. Nejsem si jistá, jak ten zpěv by zněl jako naživo, to byla taková jediná věc, co mě napadla jako, protože to bylo jako vlastně hodně vysokotóninou, tak aby to pak naživo i s těma nervama trošku nekolísalo, ale kdyby to se jako vypilovalo a bylo by to super, tak myslím, že by to jako lidi i živě fakt užili.
0: Jak to máš třeba, Jano, s kapelou? Působí to, že všechno jde za tebou, i ta produkce, tak vystupujete a pouštíš k tomu potom další členy?
2: Rozhodně, jakože snažíme se, aby to bylo co nejvíc kapela, aby to mělo prostě i ten vibe toho, že to není jenom moje, a ač většina těch song, co hrajem, tak jsou z velké části moje práce, tak na bicích se teďko účastní jenom bubeník a kytarista nám přichází s naprosto skvělýma riffama, který to jenom a jenom potrhnou, takže se to začíná stávat víc komunitní než jenom solovej projekt.
0: Mm-hmm. A jak dlouho na tom pracujete nějak tak obecně, nebo kdy ty jsi začala s hudbou?
2: Tak já úplně jakože začala, tak jsem začala, když jsem byla úplně malinká, tak jsem začala hrát na klavír, pak se k tomu jako postupem přidal zpěv, pak se k tomu postupem času přidala kytara a když mi bylo takových 13, tak jsem začala skládat nějaký písničky a nejdřív to byly český, takový popový na akustiku a pak se to začalo posouvat do tohohle z toho takového trochu zamyšlenýho...
0: Potemnělýho taky, no.
2: Potemnělýho žánru, ano.
1: No, já bych fakt jenom chtěla říct, že se mi hrozně líbí ten vokál a že mi to přijde, že z toho nebojíš, což s čím já mám třeba sama občas problém, takže to fakt cením a to s těma bicíma, jenom jsem chtěla říct, že mi to připomíná tu poslední nahrávku Amélie Sby, jak to má.
0: Mm-hmm, to je pravda, že ta taky nepotřebovala žádného živého bubeníka, protože to všechno postahovala z YouTube, takže dá se to dělat různě a může to být funkční určitě.
1: No, takže jo, super.
2: Děkuju moc, děkuju.
0: My děkujeme. Máme tady potlesk pro ní, ano, Janis. Nemáme tady třeba náhodou rapera, který se říká Energy? Tak to je ale velká škoda, toho jsem chtěl pouštět. Možná mu můžeme dát prostor, přestože tu s námi není. Tak dobře, máte to mít. Pouštíme skladbu číslo 2, tady je Energy a jeho Peloton. Hitparáda neobjevených.

0: Energy a jeho peloton. Potles, prosím. Posloucháte Starter na Radio Wave a tady živě na budějovickém Majalesu. Se mnou je tady Martina Čenátlová alias Maržary a taky Hanka Jonášová. Ahoj ještě jednou. Co vy a rap? Posloucháte rap?
1: Nikdy jo, no. Není to moc často.
0: Aha, jak to má Hanka?
2: Já docela jo. Myslím si, že to bude jeden z těch poslouchanějších žánrů určitě u mě.
0: Výborně, tak to by tě mohlo bavit právě to, o čem je Energy. Já ti o něm něco málo řeknu. Hele, prosím tě, vybral z diskografie single s názvem Peloton, který je o jeho budoucnosti, jelikož má v plánu jít studovat do zahraničí zvukový engineering. A aktuálně pracuje na svém třetím albu a to se má jmenovat You Flora, Me Flora. A to jsem nějak pochopil i ze sociálních sítí. My tady v mezičase třeba trošku stalkujeme, že Flora je nějaký motiv, který se jako hodně opakuje v té jeho tvorbě. Jak to na tebe zapůsobilo?
2: Tak mě tam ze začátku hodně bavil takový ten jako fakt rychlej beat, co tam byl trošku do pozadí. A pak začal zpívat, já jsem mu úplně tolik, nebo rapovat, tolik jsem mu nerozuměla, já jsem si něco o raketě, nevím. Ale...
0: Není to hotový, dokud to není well done tam třeba. Aha. To byl docela dobrý bar.
2: Jo. A no, já úplně nejsem největší fanda takových těch různých jako hodně toho měnění vlastně si hlasu, že mám radši, když ten rap je takový víc jako raw a spíš fakt jako používaj ten svůj hlas, než by se ho jako nejsem úplně proti nějakému jako hodně měnění nějaký autotuny a tak, ale tady možná to na mě už bylo malinko to moc.
0: Já jsem na to trošku uchyl, já to mám rád naopak a líbí se mi jako hlavně potom, když to je těma efektama schopný jako zaplout do toho beatu a přijde mi, že pak strašně záleží na té attitude, jako co ten člověk za tím mikrofonem má a z tohohle tracku jsem strašně cítil, že je mu v tom dobře jako, a že vlastně jako pluje po tom beatu a má tu flow takovou nenucenou, což je pro mě skoro vždycky jako to nejdůležitější, že potřebuju cítit, že to jako není na sílu a tady ta energie podle mě sálala. Jak to má Marža?
1: Jo, vlastně mi to taky přišlo dost nenucen, jako... Bavilo mě to celkem. Asi ten jako ten no ten jeho hlas je tam na mě zaplutej do toho až moc, že moc jsem tomu nerozuměla chvílema, ale možná je to tady i naším odposlechem.
0: Nevím. Je to možný. Nechceme hanit mástra, dokud nemáme samozřejmě.
1: Ano, ano.
0: Výborný poslech. Mezitím už došel taky hudební dramaturg Josef Barták, který je stále ještě v obleku a už si podle mě převzal vysvědčení, takže gratulujem. Kdyby s náhodou jako se k nám chtěl přidat, tak tady je židlička pro tebe.
1: Pojď za námi.
0: A můžeme s tebou i zazdílet mikrofon. Jo? Ty jsi podle mě velký fanda rapu, takže jestli jsi měl možnost slyšet úryvek tracku třeba celý, tak nám k němu můžeš něco říct. Ahoj Josefe.
3: Čau Filipe, hele, slyšel jsem, já jsem právě byl spíš jako v backstage, tak já jsem slyšel spíš tak jako, spíš jako beat a musím říct, že teda beat mě bavil hodně a zároveň jsem zaregistroval, že se bavili o tom, že jsi byl hodně jistý právě ve svém hlase a s tím, jak pracuje právě jako se zvukem svého hlasu a to si myslím, že právě v jako contemporary rapu je docela dost probíraný téma hlavně v poslední době, ale že to je taky věc, kterou vždycky hrozně snadno poznáš, když ten člověk umí pracovat jako s tou postprodukcí a jsou a tedy. A tady jsem si tím právě byl docela jistý, že s tím pracovat umí, takže já by jsem to neměnil a naopak by jsem právě pracoval hlavně jako na obsahu a na flows a tak. Tady to si myslím, že právě docela seděl dobře.
0: Máme tady dva lidi z hudební dramaturgie budějovického Majalesu a možná jste o Energym slyšeli úplně poprvé, tak co? Podle toho, co jste slyšeli, má třeba šanci se objevit v budoucnu v line-upu?
2: Tak šanci má každý.
0: Diplomatická
2: odpověď. Tak kdyby se hodil do konceptu, kdyby to byla nějaká třeba rapovější jako segment, tak určitě.
0: Ano, to je dobrá otázka. Kroutila se, ty jsi zmiňovala,
2: jo,
0: že je potřeba...
2: Jo, jsem se kroutila, malinko jsem. Hlavou jsem se trošku kroutila.
0: Aby to mělo kroutící potenciál. Tak jo, děkuji. Ještě Josefe, zabukoval bys Energyho?
3: Já jsem to přebral fakt před asi třema minutama na to vysvětšení, ale asi bych ho klidně zabukoval. Myslím si, že na malý stage by zaválel. A jo, měl určitě to jako... Energie to stopro mělo a já bych jsem takovýhle umělce jsme vlastně na Majalesu nikdy moc nebukovali, takže vlastně si myslím, že naopak jako let's do it. Já jsem určitě pro ho buknout.
0: Tak pokud nás bude poslouchat později v záznamu, tak věřím, že ho to potěší. Máme tady někoho z projektu Too Many Characters? Výborně, tak pouštíme písničku Obviously Necessary právě teď.

0: Kapela Too Many Characters a jejich Obviously Necessary. Potlesk prosím za to, že přihlásili svoji písničku. A vy i dál posloucháte Starter tady z budějovického Majálesu. Dnešní živák, rozšířil se nám tady peleton hostů, už je tady s námi i druhý dramaturg hudební, a to je Josef Barták, určitě taky dostane slovo. Mimo jiné tady máme taky zástupce za kapelu Too Many Characters, za chvíli se nám prosím představíš i jménem. Bára, kolegyně, ti předá mikrofon a můžeme se o tom popovídat. Nejprve krátký info o téhle kapele. Too Many Characters, popisek, co obvykle používáme na akce. Tak můžete zhodnotit dramaturgicky, jestli mají kvalitní bio, jo? Tak pozor, kapela tisíce znaků a tak akorát akordů, aby to ještě nebyl jazz. Většinu jejich repertoáru tvoří vlastní písně z prvky čehokoliv, co je zrovna napadne. Příliš mnoho žánrů, příliš mnoho akordů, příliš mnoho charakterů. Plus lze říct, že kapela vznikla v roce 2022, přičemž se všech pět členů potkalo na budějovickém gymnáziu pana Jirsíka. No tak... To je krásné setkání z Gimplu. Trošku to svádí k tomu si říkat, jestli to není studentská kapela, ale na to, jestli to tak působí, se budu ptát právě vás. Tak Hanko, ty jsi ještě nezačínala.
1: Tak je to studentská kapela, já jsem na nich párkrát jsem je viděla určitě někde.
0: Já jsem to myslel spíš jako žánrově, než fakticky. Studentské funky, jestli mi rozumíš.
1: Ne, mně se to líbilo, jako bylo to zajímavý. Moc jsem nerozuměla slovům teda, tak to bych možná trošku vypilovala výslovnost a trošku, aby tam bylo víc slyšet. A nebo možná je to tady jenom tím, jak my to tady slyšíme. Ne, ale bavilo mě to. Jako, tak to tak jako, má to dobrou flow určitě, jako, je to fajn.
0: Maržo?
2: Ten jako popisek mi přijde, co o sobě napsali, mi přijde fakt jako sedí ve smyslu, že, očkej, já musím se na to podívat.
0: Že je toho příliš vlastně trošku, že
2: jo? Že toho příliš, ale jakoby mě to vlastně bavilo, ale slyšeli jsme vlastně třetinu písničky a hrozně moc se tam toho za tu dobu stalo, ale vlastně, že mě bavily ty jednotlivé části, a pak to přijde do další a já se musím jako hrozně zorientovávat vždycky několik vteřin, ale vlastně mi přijde, že to je super nahraný, že to je takový tight jako... super nápady, ale asi je toho na mě v té jedné písničce jako hodně, ale já nevím, jako nemůžu říct, že se mi to nelíbilo, nebo mě to nebavilo. No, musela bych si to pustit jako hodněkrát, abych se v tom nějak zorientovala. Asi.
0: Mně přijde hrozně cool, že se vlastně takhle jako sami charakterizují a že to rovnou přijmou a vlastně to prezentují jako svoji devizu, že mísí těch strašně moc věcí naraz a rovnou tě vlastně jako připraví na ten hlavní asi... jako kritický bod, který tě napadne k tomu jako první, takže je dobrý to o sobě vědět, rozhodně se jako nevydáváte cestou míně víc, myslím si, že přesný opak vládne ve vaší kapele a musí to být opravdu souboj charakteru a souboj nějakých možná i trošku jako naspírovaných myslí, minimálně podle toho, jak ta písnička zněla, tak to tak působí. Já bych s tím byl v pohodě, pokud by to nebylo až tak jako unavující vlastně na moje uši, že je tam toho tolik najednou, že mě to vlastně přehltí, jo. A pak mám trošku problém vlastně být v pohodě. Ale možná by se dalo říct, že pokud tohleto jako písnička s člověkem dělá, tak je to lepší, než aby s ním nedělala nic. Co ty nám k tomu řekneš? Ahoj.
3: Jo, tak já se asi nejdřív představím, tak já jsem teda jako lead kytarista té kapely.
0: Jak se jmenuješ?
3: Adam Koblížek.
0: Ahoj.
3: A... no, jako, jsme si toho vědomí, musím teda upozornit, že jako, my nahráváme teda jako album a tady ta písnička je asi teda jako nejvíc busy, co tam bude.
0: Jsou díky
3: tam
0: bohu.
3: Jsou tam i takový jako pomalejší, třeba nějaký jako takový víc jako psychedelický, by se dalo říct. Takže to bude jako takový různý mix těch písniček. Je to vlastně tak, že ještě vlastně jako frontman Matyáš Kořan, tak s ním my jsme dva, který jako píšou ty písečky a většinou ty moje jsou víc takovýhle jako ADHD, hodně akordů a tak, protože mě to prostě jako baví dělat.
0: A on tě musí krotit potom, jo?
3: No jako spíš prostě tak nějak to namixujeme ten repertoár, aby tam nebyly všechny takový. A on má spíš takový právě jako delší jako další větší build-up vyšel v těch písečkách a tak, no.
0: Příhodný, že se jmenuje Matyáš, já jsem si trošku rozpomněl na kapelu Island Mint, když to přešlo do té jako refrénové pasáže, protože jsem tam slyšel trošku nějakého sunshine popu a že se tak jako najednou tam se trošku rozsvítilo sluníčko jako instrumentálně a ta pasáž se mi teda moc líbila. Josef na to reagoval mimikou, tak pojď nám k tomu něco říct.
4: No, ty jsi hrozně uhodil hřebíček na hlavičku, to jsou, jako mě to strašně teďkom připomnělo ty Island Mint, no. A celou dobu, co jsem to, já teda znám jenom název, Too Many Characters, a nikdy jsem je live neslyšel, ani neviděl, ale právě celou dobu, co jsem poslouchal ten úryvek, tak jsem si říkal, tak to jsou jasní studenti. Ale... ale to myslím jako jenom v tom dobrým, protože... No, v něčem mi to třeba trošku připomnělo jam sessions před pár lety, co jsem viděl ve Francii, takový právě jako hrozně ujetý basový linky, vysoký tempo, a myslím si, že zase je zase pravda, že třeba na české scéně takovýhle věci nejsou úplně typický, a jsem rád, že kapely tady ty mezery vyplňujou, no. Takže já jsem pro, a právě asi na rozdíl jako od Filipa, já jsem asi pro, ať dělají jako crazy věci, ať dělají crazy muziku, na tě to bohatší, no.
0: Super, děkuju všem za krásné připomínky. Řekni nám ještě, jak to s tou deskou vypadá, jestli se blíží, kdy vyjde a kdy třeba bude příležitost vás vidět naživo.
3: No, tak asi, tak nějak během léta by to asi už mohlo být hotový. Máme vlastně, plánujeme vlastně tam mít 9 skladeb, máme tak jak 7 už hotových víceméně, ještě 2 musíme donahrát. A takže asi tak někdy na podzim tohle roku by to mohlo vyjít.
0: Super, tak se budeme těšit, díky. Jdeme dál, máme tady někoho za projekt Midsommar? Výborně, teďka je potřeba trošku sklidnit právě po té zběsilosti, tak to nám, myslím, krásně nabídne písnička Through the Window, kterou teda pouštím exkluzivně jako... Zatím pouze bandcampovku, jdeme na to.
5: Starter.

0: To jsou Midsommar a Ich Through the Window. Ve startéru na Radio Wave a taky živě tady z budějovického Milesu. Máme tady zástupkyni pro tenhle projekt písničkářský, ale nejdřív taková docela jako zajímavá story ohledně téhle písničky, protože abyste to věděli, tak Martin s Tondou tuhle píseň složili už před 6 lety, ale pořád jí něco chybělo, jo. No a potom doplnili nástroje, už to bylo o něco lepší, Martin se naučil zpívat a už se to začalo přibližovat hudbě. Jednoho večera Martin poslal Tondovi instagramové storíčko Veroniky zpěvu a řekli si, wow, to musíme mít. A tak Martin mrštně slidnul Veronice do DMs. Ahoj kočičko, předeš moc hezky, zapředeš nám taky, s někým i teda potřeba říct. A Veronika odvětila, tomu ver bráško. A tak jsme se sešli a udělali tenhle banger. Tak já možná, než dám slovo naší dnešní porotě, tak bych dal slovo právě Veronice. Jestli ti to přišlo v pořádku tenkrát, když tě takhle oslovili. A jestli jsi v pohodě, jestli na tebe kluci jakoby nejsou zlí a jestli budou ještě nějaký další písničky krom Through the Window. A ahoj, zdravíme tě.
1: Ahoj, mně to přišlo hrozně šarmantní, takový nonchalantní, přišlo mi to super a no, kluci jsou na mě hodný a skládáme víc písniček, bude jich víc, ale musíme se k tomu dostat.
0: Tak na to se budeme těšit. Možná i Marža, která působila, že jí to v něčem jako se trefilo do noty. Normálně je to takový prostě písničkářsky působící projekt, tak co ty na to?
2: Tak tady to bylo takový hodně jako méně je více. To je fakt hezký ten instrumentál a ten mužský hlas by se mi líbilo, kdyby se toho míň bál. A ten ženský hlas je fakt krásný.
1: Děkuji moc.
2: No, jako pustila bych si to znova teďkon sklidně, kdybych šla do parku někam. Fakt hezký.
0: Já bych se taky na chvilku zastavil u těch hlasů, protože mi přišlo, že jako superově fungujete dohromady, ale zároveň, že každý máte jako úplně jiný přístup i k nějaký jako intenzitě, kterou jste zvolili pro tady tu písničku, a zatímco vlastně ten mužský hlas je takový trošku jako zahodím to a bude to takový nonchalantní, tak ty se vlastně jako víc snažíš, ale ono se to začne ztrácet ty opační přístupy právě když jste dohromady, a přišlo mi, že to pak fungovalo skvěle. Když se malinko zapracuje jako na intonaci, tak si myslím, že to může být vlastně superově znící a těším se na další písničky, no. Ale tím, že tohle byla napsaná už 6 let a vyšla až teď, tak mám zase trošku potom menší očekávání, jestli nebudeme muset čekat takhle dlouho, no.
1: No teďka už ne, protože tam jsem já a už to stojí za něco.
0: Jo, a teď prostě, teď jsi u kormidla a oni mají smůlu.
1: Jo, akorát mi přišlo vlastně v té intenzitě tónu, že pak dál já vlastně tak jako graduju, zatímco Martin je celou dobu takovej hodně odvázaný asi celou dobu. A mi přijde, že tam pak dál se to i hezky víc prolíná. No, takže tak.
0: Super, tak ještě rychlý hodnocení od Josefa a potom Hanky, prosím.
3: No, já jsem celou dobu, co jsem poslouchal ten úryvek, tak jsem si říkal, to je hrozně trpělivý kopák. Celou dobu krásně, jako na stejnou dobu. A já jsem teda fanoušek takového toho digitálního písničkářství poslední dobu, že já poslední jako roky furt jedu, dávám do smyčky staré věci od Matěje Čecha a tak podobně. Takže já bych se možná nebál jako nějakýho synťáku. To bych možná jako řekl jako hodnocení, protože já jsem takovej jako poslední dobou už jako jenom kytara a trošičku bicí, mě už to jako nějak moc nestačí. Já potřebuji pořádně jako nastimulovat, potřebuji trošku ten dopamin z té muziky, no.
4: A já myslím, že Pepa je trošku taky náročný, podle mě, trošku posluchač.
5: Já si to taky myslím. Méně je více.
4: Ale
5: běž domů.
4: Ne, mně se to...
0: Máme tady souboj dramaturgů trošku, jako.
4: Ne, mně se to líbilo moc, obzvlášť, když jste byli oba dva spolu a Ver, ty jsi to jako, máš nádherný hlas a úplně se za to fakt položila tak jako hezky, že jsi to tak jako cítila, tu hudbu mi přišlo a to se mi moc líbilo, to mě na tom jako bavilo, že bych si to úplně pustila do sluchátek a šla se projít, nebo tak, super to bylo fakt.
0: Tak jo, moc děkujeme, že jste poslali písničku a těšíme se na novou tvorbu. Pojďme možná upřednostnit ty, kteří jsou tu s námi. Tak je tu třeba někdo za Banger Boys? Takový disclaimer, nejsou tu třeba děti v tuhleto chvíli. Vadí tady někomu, že pustíme hodně sprostou písničku? Tobě to vadí? Trošku ti to vadí, tak... Jo, drž mu ouška a bude to lepší. Tamhle vidím pár dětí, tak snad to směřuje opravdu směrově ty repráky. V rámci vysílání v Českém rozhlase to potom samozřejmě poupravíme, to se nemusíte bát. Tak představuji vám Banger Boys a jejich soundcloudovku Péro a koule Distrek.
6: Na řezový kluci!
7: Ja, hej, guys, jsem feminist.

0: bude to k ženskosti pokrok.
1: Dobrý, já myslím, že stačí. Potlesk pro ně, prosím. Tak pojďme se do toho pustit. Čtu tady anotaci. Jsme parta z Gimplu, co hraje Clash Royale a krade beaty. Tě bych se moc nechlubil, kluci. Naši kamarádi říkají, že jsme dobrý a naše mámy rády chodí na naše koncerty. A potom nám ještě píšou, písnička podle nás vystihuje, co si společnost o mužských přirozeních myslí. Jsme studenti z Českých Budějovic a pod názvem Banger Boys vystupujeme už 3 roky. Tak já mám trošku tušení, že Banger Boys tady budou trošku známá firma. Tak Maržo, Hanko, Josefe, znáte Banger Boys? Víte, odkud přicházejí?
2: Já jsem neznala.
1: Ajajaj.
3: Jo, já znám, já jsem viděla i dvakrát živě asi. Aha. Ono to jako nemá být dobrý. To prostě jako je jenom jako zábavný. A ty shows jako obzvlášť.
1: Řekni nám něco o jejich shows, prosím tě.
3: No, ne, oblečení mají vždycky jako zábavný. Naposled tam byl Tomáš v přestrojení banánu a chodí jejich mamky a jsou to největší faninky. A jo, jako já se většinou jenom jako směju a no, a spíš tak jako vibuju, než jako, že bych jako si říkal, wow, to je fakt dobrá muzika.
1: Zmiňuješ Tomáše, já o Banger Boys slyším poprvé, takže ani nevím, kolik kluků je, ale jednoho z nich bychom tu měli mít v publiku, tak nechť prosím dostane mikrofon, děkujeme. Ahoj Marku Zadku.
4: Dobrý den, dobrý den.
1: Ty jsi teda Marek Zadek.
4: Ne, já jsem Marek Pešl.
1: Dobře. Marku, co bys nám řekl o vašem uskupení Banger Boys, kolik vás je a co krom toho, že fungujete 3 roky? Slyšeli jsme něco o kostýmech banánů teda, zatím vydáváte na Soundcloudu, nemáte úplně špatný čísla. Je tohle váš první diss track a proč je právě na mužské ústrojí?
4: Vlastně dohromady jsme se dali, takže jsme v naší kamarádské skupině dělali diss tracky jako sami navzájem na sebe a pak najednou někdo nás požádal o to, nebo někdo nám dal ten nápad a nakreslil nám i ten cover, co
1: máme na Soundcloudu. Tady porota se může potěšit.
4: A vlastně ten beat switch přišel tak, protože původně to měl být vlastně jenom diss track, no ale stáli jsme si nějaký ten beat a pak jsme to poslouchali a ten beat switch tam byl v tom a tak jsme si řekli, že proč na to jako nenavázat. A vlastně takhle to vzniklo celý. No.
1: No dobře, tak jste navázali na beat switch a kdybys měl udělat takový jako rychlej prostě konceptuální vhled do té skladby, tak je to diss track, ale taky trochu není. Co se tam láme jako v té druhé sloce?
4: No vlastně je to takový začátkový diss track, ale pak se to mění na v podstatě love song, na mužské pohlavní orgány.
1: Krásný, děkujeme. Josefe, ty jsi v uplynulém ročníku startéru skoro nejvíc fandil rapový skupině Upground, která tě hodně bavila. Tady máme další rapovou crew, tentokrát lokální, tak možná se nabízí nějaký porovnání a jak na tebe zapůsobili Banger Boys právě v porovnání s Upground.
5: Já teda nemám tu možnost hodnotit živý vystupování Banger Boys ani Upground, bohužel, ačkoliv by jsem asi o jedno by jsem stál a o druhý ne, můžete si to přebrat, jak chcete všichni, jo?
1: Marko, klidně můžeš oponovat, proč by měli Banger Boys být v line-upu budějovického Majalesu. Ne příští rok, ale klidně ještě letos, to stihnem, pojď.
4: Já si myslím, že bychom se to zasloužili. My jsme si to v Majalesu odpracovali a myslím, že si zasloužíme aspoň jednou být na stage a rádně si užít se všema, s publikem a tak, i s kamarády.
1: No, tak Hanko, musíš to rozseknout teďka jako dramaturgině.
3: No jako Pepa má ten hlavní hlas, takže co řekne Pepa, tak platí, no.
1: Maržo, je něco, co chceš dodat k téhle písničce ještě?
2: Já moc nevím, jak to mám hodnotit jakoby v kontextu těch ostatních písniček, protože jakoby ty ostatní písničky mi přijde, že ty lidi že se snaží třeba říct něco o sobě, nebo jakoby, že já nevím, pardon. Jakože tohle má být bizár a je to bizár a jako asi se umím si představit, že třeba budu někdy ve stavu, kde mi to bude připadat vtipný.
1: A teď to není.
2: Já to nemyslím zle, já to fakt nemyslím zle. Prostě jako, je to prostě o tom, že někoho baví tady ten humor a někoho ne. A prostě nevím, teď asi to je všechno.
1: Já myslím, že to úplně stačí. Děkujeme každopádně. Banger Boys poslali ještě jednu písničku, tu už pouštět nebudem, ta se jmenuje Za Deck, takový, no, to je jedno. Máme tady někoho za Color of the Sky? Super. Maržo, teď zase trošku jako sklidníme, jo, kontrast je potřeba. Máme tady název skladby, který by podle mě klidně mohl být tvůj. Spring Comes Way Too Early.
2: Výborně,
1: krásný,
2: těším
1: ne?
2: se.
1: Tak pouštím, tady jsou Color of the Sky. Posloucháte Starter.
6: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Tak jo, tohle byla Spring Comes Way Too Early od Color of the Sky. A podle mě je tu s námi v publiku Michal Marek, pokud se nemýlím.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak já o tebe nejdřív něco řeknu, jo? Nebo chceš to říct sám, to, co jsi nám poslal?
1: Já jsem napsal jenom takovej stručný popisek, takže možná asi řeknu víc já.
0: No tak jo, to je úplně ideální, pojď.
1: Jo, takže vlastně je to jenom jako můj projekt a já to dělám prostě doma a mám takový jako DIY studio a tenhle song, jak už teda jako název napovídá, tak je to vlastně o takový mý frustraci jako ohledně klimatický změny a je to takovej můj jako emoční nevím, výboj, nebo jak to říct.
0: Možná jsme tady u předchozího tracku měli trošku nouzy o nějakou výpovědní hodnotu. Maržo, zlepšila se situace teďka?
2: Jo, mně se to moc líbilo, ten song, jako fakt hezký, fakt hezký. To, já nevím, prostě teď zase mám porovnávat ten song a předstívat ten...
0: Ne, neporovnávaj, řekni, proč se ti líbí Spring Comes Way Too Early?
2: Líbí se mi všechny ty zvuky, hrozně se mi líbí ty bicí. Vlastně i tady, jak jsme se předtím bavili o tom nějak víc zapuštěným, zafektovaným vokálu, tak tady mi to přijde úplně skvělý. No, fakt mě to bavilo, hezký. Mm-hmm.
0: Kroutila ses, prosím tě, Hanko?
3: Já jsem... Jako při tom poslechu prošla takovýma různýma jako fázema, kdy se mi to jako líbilo moc a kdy toho na mě bylo moc. Vlastně, že úplně ten první beat, to bylo super, pak začala ta flétna, to bylo taky fajn, a pak začala ta flétna ještě, že tam dali další jako vlnu, nebo nějaký, byla to nějaká flétna. A pak toho jako bylo fakt chvílema jako strašně moc, pak se to trochu rozvolnilo, tak se mi to zase začalo jako líbit. Nevím, že jsem chvílema byla taková přehlcená a vlastně mi to jako nepobírala hlava, že tam bylo moc těch jako linek, no. Nevím, ale jako celé, kdyby se možná jako něco z toho vyřadilo, tak by se mi to jako líbilo fakt jako hodně, no.
0: K tomu přehlcení já musím říct, že jsem byl o něco méně přehlcený než u Too Many Characters teda, ale když jsem dneska naposlouchával ty skladby, které si budeme pouštět tady s váma, tak jsem u začátku téhle skladby rychle kontroloval, jestli mi nehrajou dvě věci naraz. Načiž jsem zjistil, že ne, že si opravdu pouštím jenom Color of the Sky, ale to vlastně není jako špatně. Spíš jsem se potřeboval chviličku zorientovat a jediný, co bych vytknul, je, že možná ta intenzita toho beatu, který to celý drží pohromadě, je možná až vysoká na to, aby byla jako únosná pro celou dobu, pro celou stopáž toho tracku, že kdyby se

0: Filip říkal, trošku bych se možná víc pověnoval právě aranžím bicích a celkově beatu. A když tak sampluješ?
1: Jo, tohle to je vlastně jakoby drum loop, který jsem jako stáhl v tomhle případě, a jinak to je jako buď to jako dělám prostě přes jakoby MIDI klávesy, přes pedy, anebo to je prostě pak přes sequencer, takhle jako v Logicu, takže je to takový jako zkouším prostě různé cesty, jak jako udělat nějaký beat a tak, no.
0: Jo, že docela klasický domácí producent. Mně to přišlo fajn, a já bych sem docela rád někoho takového určitě někdy na Málesu uvítal. Jestli můžu mluvit za sebe.
2: No tak to nestraš. Michale, co na to říkáš? Máš vůbec připravenou nějakou live show, anebo zatím to zůstává v pokojíčku? Protože tady to zní skoro jako výzva k bookingu, tak jsi na to připravený, anebo si musíme ještě počkat?
1: Jo, tak jakoby já teď dodělávám vlastně druhý album a nějak jako přemýšlím, jak dál dělat ty shows, a možná to bude jako takovej jako přemýšlím jako takový DJ setup, prostě takový jako alternativní DJ nebo něco jako v tomhletom směru mě jako napadá, jak to prostě dělat sám. Nevím, uvidím ještě.
2: Super. My se blížíme do finále, tohle byl Michal, potlesk pro něj prosím. Máme čas už jenom na jednu poslední písničku, tak klidně vás vlastně necháme vybrat a třeba zjistíme, že tady někdo je, tak já budu číst jména, jo? Co jsi říkal? Dream Fever Curtains. Začínající kapela z Budějic, z Gimplu. Máme v přípravě český a anglický písničky a poslali jste track ve 13.42, no tak dobrý, to jste ještě stihli, tak jo? Tak máš to mít. Posloucháte Starter, tady jsou Dream Fever a jejich Curtains.

0: Tak jo, tohle byla poslední písnička Dream Fever a Curtains. Svoji skladbu poslali dneska trošku na poslední chvíli, ale máme je tady, takže určitě někdo z nich dostane i mikrofon. Díky moc za song, já mám strašně rád, když se při tady těch živácích stane, že na poslední chvíli se podaří pustit track, který minimálně se mnou teda jakoby hodně zarezonoval. Skoro to se mnou dělalo nejvíc věcí z toho dnešního playlistu. Uvidíme, jak to má naše porota, ale možná ještě předtím řekněte, kdo jste, kdo si od vás vzal mikrofon, ahoj.
1: Zdravím, já jsem Jonáš, bubeník. Tady je Ondra, ten má kytaru a tady je Robin, ten má basu, taky kytaru a potom máme zpěváka, ten je momentálně ve Vídni, takže...
0: Robine, ty máš svek, ale jako to vidím.
2: Děkuju, já to vím samozřejmě o sobě.
0: Jseš dobrý. Píšete o sobě, že umíte zahrát cover třeba i na Evu Farnou?
1: No.
0: Která to je písnička?
1: Na ostří nože.
0: A hrajete ji pravidelně během setu?
1: Pravidelně, my jsme jako nehráli nikde live, ale už jsme hráli tu písničku, takže podle mě, kdyby jako lidi chtěli přídavek někdy, tak můžem zandat.
0: Máme tady tři lidi hluboce zapuštěný do českobudějovického hudebního světa. Slyšeli jste někdy o Dream Fever? A nebo právě proto, že říkají, že ještě nevystupovali, tak nebyla šance?
3: Dnes poprvé jsem o nich slyšela.
0: No, tak rovnou klidně můžeš, když jsi vzala mikrofon, pokračovat, Maržo. Jak se ti líbila tahle písnička?
3: Líbila se mi moc. A pamatuju si takový ten moment, jak je tam jakoby těch víc hlasů přes sebe. To mi šlo úplně jako... Jak je to tak jakoby leda byle smíchaný, ale hrozně mi to k tomu jako sedí. Fakt hezký. A i tak, jak to není úplně jako tight nahraný rytmicky, to mi k tomu vlastně taky hrozně sedí. To si umím představit, že bude takový jako intro alba prostě, nebo něco. Fakt hezký.
0: Jak to vidíte s tím, jestli by to mohlo být intro alba, nebo jestli přijdou další písničky po týhle?
1: No, takhle, jako my jsme si ambiciozně říkali, že jako nahrajem album, že už jako mělo být tohle dobou nahraný, ale tak nějak jsme se k tomu ještě nedostali. Ale jako je to určitě dobrý nápad a... Určitě s ním jako budeme pracovat. Já přijám mikrofon.
0: Robin chce mikrofon, pozor.
2: Jo, já bych chtěl říct jenom, že prostě chcem, aby to bylo nejlepší album, prostě, který můžeme vydat ven, aby jsme se za něj nemuseli stydět a prostě byl fakt skvělý. Takže si dáváme na čas, ale album 100 probude.
4: Jako za mě to bylo úplně jako skvělý. Já si myslím, že tohle bylo asi nejlepší, co tady dneska zaznělo, nebo minimálně za mě. Mě to fakt... Hodně mě bavil...
2: Děkujem moc, díky.
4: Celou dobu mě tam hodně bavil ten jako furt stejnej beat, prostě jak to tam jelo celou dobu, bez jakýkoliv změny, to mě jako celou dobu tak jako provázelo tou písničkou. A fakt, no, fakt jako klobouk dolů, super to bylo.
5: Třeba jsem tam trošku cítil jako různý vlivy, třeba od jako Whatever Dead nebo Clairo možná i trošku. Ale vždycky mě baví, právě jak říkala Marža, tady ty vrstvený vokály, takový ten unavený hlas, jo. Tak já tohle mám rád a myslím si, že, nebo jinak to řeknu, těším se na album, reálně se těším na album, no.
1: Děkujem.
0: Ta životní strápenost je z toho pořádně cítit, jako to my tady máme rádi s Josefem, takže to jste se hodně trefili. Díky moc všem, kteří dneska poslali písničku, díky moc, že jste poslouchali Starter živě tady na budějovickém Majálesu. Sledujte Starter na starter_radiowave na Instagramu a můžete kdykoliv taky poslat vaše skladby na starter@rozhlas.cz. Moc děkuju dnešní porotě. Tohle byla Hanka Jonášová.
3: Děkuju.
0: Martina Čenátlová alias Maržary.
3: Děkuju moc.
0: A taky čerstvý držitel vysvědčení Josef Barták. Já jsem byl Filip Černý, díky moc. A budeme rádi, když budete držet Český rozhlas nad vodou. Mějte se hezky, ahoj.
6: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádiu Wave.
7: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Rádio Wave.
8: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
9: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
10: Český rozhlas Rádio Wave.
9: Rádio Wave.
10: Rádio Wave.
8: Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
9: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
8: Stage Rádia Wave.
9: Stage Rádia Wave.
11: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert Dua Jura z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Jura jsou španělské hudební duo propojující prvky taneční elektroniky a popu. Ve své hudbě vytváří zasněné zvukové krajiny postavené na éterických vokálech, melancholických melodiích a propracované elektronické produkci. Jejich hudba oslovuje posluchače vyhledávající průsečík mezi křehkostí a taneční euforií. I proto to bývá přirovnávána k tvorbě umělců, jako jsou Caribou nebo Jamie XX. Před vydáním debutového EP, plánovaným na jaro 2026, vyprodali svůj první koncert v Londýně několik měsíců dopředu. Dnešní stage právě začíná.
9: Stage.
8: Stage Rádia Wave.
9: Stage Rádia Wave.

Thank you.

0: Thank you so much for being here. We have been Jura.
1: Právě jste slyšeli koncert španělského dua Jura z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
2: Stage.
3: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Quest.
1: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
0: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Ha.

Český rozhlas Radio Wave. Can you

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Oh boy.

Yeah.

It's like, you niggas audacious. Yo.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.